0: tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho pětiletý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska a Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chynin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale nebo dokonce i zraje ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru z provoznice v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

srdce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, až do rána.

0: Klukem s rádiem Impuls.
1: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měli mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 000 dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
3: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
2: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
4: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka, rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Maďarský prezident Tamás Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Šmitovi už 3. maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radost ze života.

0: máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivně jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chynin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
5: 10, 12 klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
4: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
6: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru s provozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
4: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

říct pro víru člověka za lidskou duši.

0: známe, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj ten perame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj ten perame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj ten...
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je zavřený. Ministerstvo chce soustředit operace do center. Fotbalový šampionát jde do finále. 6 hodin, hezkou neděli přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je od večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Uzavírka by měla trvat ještě 5 hodin. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Náročnější onkourologickou péči chce přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti nápadu se bouří nejen nemocnice v regionech, ale taky jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje. Vězni z plzeňských Bor vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy i Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice. O práci je veliký zájem.
4: Provoz v hotelu Hvězda, jak se Borské Káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovovýrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: Počet obětí dvou zemětřesení ve Venezuele roste na více než 5100. Zraněných zůstává stejně, tedy zhruba 17 000. Oznámil to předseda venezuelského parlamentu Rodríguez na síti X. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhla v červnu především sever země. Nejméně jednu oběť a 5 zraněných si vyžádali ruské noční údery na Kyjev, informuje o tom vojenská zpráva Metropole. Starosta města Vitalij Kličko už dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně 5 kyjevských čtvrtích.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
5: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Superbowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovní dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: 3 minuty po 6. vás kromě Ivy Horákové zdraví taky moderátor Jakub Voříšek. Je mi ctí, že vás mohu provést dnešním ránem, tedy nedělí 19. července. Na začátek opět Aradeček a Mária Čírová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré nedělní ráno, tady Radio Impuls. Další muzika, kterou uslyšíte, má název Stále věřím, zaspívá Marek Ztracený za malou chvíli. Británie bude mít od příštího týdne nového premiéra. Stane se jim dosavadní starosta Manchesteru Andy Burnham. V uličce Downing Street ho bude vítat krom novinářů také jeden z jejich stálých nájemníků.
1: Pro kocoura Larryho to bude během 15-leté kariéry vrchního lovce myší v uličce samotné a přilehlém okolí už sedmý premiér. Nastěhoval se do Downing Street v roce 2011, kdy si ho osvojil a přivedl ze zvířecího útulku v londýnském Battersea tehdejší šéf vládního kabinetu David Cameron. Krom lovu myší má Larry na starosti také odhánění holubů a příležitostné vítání zahraničních státníků. Své území si přísně střeží. Když se mu pokoušel převzít část pravomocí kocouru ministra zahraničí Palmerston, byla z toho v Downing Street pořádná mela, pár ostrých škrábanců a dokonce i natržené ucho. Larry je populární i v zahraničí a má své účty na několika sociálních sítích. Obvykle však slouží k satirickým komentářům na jeho páničky a paničky. Oficiální zdroje tvrdí, že Larry není na rozdíl od britských premiérů financován daňovými poplatníky. Pravidelnou stravu a další péči mu ze své kapsy zajišťují zaměstnanci vládních úřadů. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Dobré a pohodové nedělní ráno, tady Radio Impuls. Za chvíli zahraje česká kapela Argema, později třeba Elán. Zítra pondělí a mnozí z vás jdou opět do práce, ale mnozí se také těší, protože mají v práci takzvané milionové kolegy. Zkrátka výborné kolegy. Jestli takové máte i vy, tak nám o nich můžete dát vědět na našem webu impuls.cz a my je odměníme a poděkujeme jim za vás. My jim každý všední den, vždycky po 9. hodině dopoledne, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Dejte nám vědět o svých milovaných kolezích na impuls.cz. Dobré ráno.

Je 6:30 a minuta k tomu, posloucháte Radio Impuls, za chvíli zazní Elani a později taky Michael Jackson. Ale teď k počasí, ke zprávám, které posíláte na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno, impulzáci, u nás je teď ráno po dešti, skoro zataženo, mlhavo a teplota 12 stupňů. To napsal z Horního Slavkova gladiátor Dan. Broumov, teplota 13 stupňů, oblačno, bez větří, pěkný den, Zdeňku. Zahrádky u České Lípy 13, zataženo. Děkujeme i Vladimírovi. Dnes bude v Česku zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme i bouřky, dokonce silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou v západní polovině Čech mezi 17 a 21, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16. Rají Eláni, posloucháte Impuls.

0: Za chvíli na Impulzu uslyšíte jednu píseň z Impulzovic krabičky. Jiří Schellinger zaspívá Holubí dům. Fotbalový svátek je tady. Dnes v 9 večer začne finále mistrovství světa. V New Yorku se proti sobě postaví reprezentace Argentiny a Španělska. Dnes je poslední den, kdy platí státní regulace na pohonné hmoty. Od zítřka se ceny benzinu i nafty začnou znovu řídit trhem. V 18 hodin začne online aukce, která nabídne sbírku světové grafiky a významných umělců, třeba Maxe Švabinského nebo Pabla Picassa. Cyklistický závod Tour de France má na programu 15. etapu. Dnes se koná také závod mistrovství světa vozů Formule 1, takzvaná Velká cena Belgie. A čeští hokejisté do 20 let se hrají ve Finsku přípravné utkání s domácím výběrem.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za minutu bude 6:45, nedělní ráno trávíte s rádiem Impuls, za chvíli i se Celine Dion nebo s českou kapelou Škvor. A dáme si samozřejmě krátký pohled na silnice. Uzavřený je pražský okruh mezi 19. a 16. kilometrem v obou směrech. Detaily za moment.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje.

neděli ráno mějte na paměti, že Impuls je na silnicích s vámi. Kdybyste chtěli přispět do naší dopravy, volejte na 605 222 007 nebo nahrávejte váš hlas do aplikace Impulzu. Děkujeme, že vysíláte s námi.

0: Dobré ráno, posloucháte Radio Impuls v neděli 19. července, za chvilku, tedy za minutu, odbije 7. hodina. Dnes bude zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme i bouřky a mohou být silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech do 21, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 16. Za pár vteřin už odbije 7. hodina a budou tady zprávy i vy Horákové. Výrobci zmrzlin slaví, jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Detaily za moment ve zprávách.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Lékaři ustupují od zástěr při rentgenu. Na Rakovnicku utekl vězeň. Krejčíková je v Aténách ve finále. Zprávy v 7 nabízí Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Olověná zástěra při rentgenu bude pasé. Lékaři od této ochrany pacienta před zářením totiž ustupují. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu, jak píšou Novinky.cz. Lékaři přestávají používat olověné zástěry při rentgenu, protože moderní technologie výrazně snížily dávky záření. Použití ochranných zástěr může paradoxně zhoršit kvalitu snímku. Například 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Výrobci zmrzlin slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
3: Během vln veder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
2: Kubík přidal i zajímavost, vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze, kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v kelímcích za skoro 9 000 korun. Policisté pátrají po vězni na útěku. 46-letý Josef Hybek, odsouzený za majetkovou trestnou činnost, včera odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Fotku hledaného najdete na policejním webu. Po 3/4 roce pro vás máme o další tip na výlet víc. Otevřela se totiž rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Vstup na rozhlednu je zatím zdarma. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hekři.
4: Páchatelé vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchatelmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Barbora Krejčíková postupuje v Aténách po druhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. V dnešním semifinále česká tenistka porazila nejvýš nasazenou dánku Klaru Tausanovou, páteční přemožitelku Sary Bejlek. 30-letá Krejčíková si zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakkariové. Zprávy končí 7:03 a vysílá Kuba Voříšek.
0: Za zprávy děkujeme i vě. A já nabídnu pro změnu muziku. Karel Gott nám zaspívá O létě, jak má být, ale hodinu načneme s kapelou Kabát. Krásný den.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Je tu neděle 19. července, vysílá pro vás Radio Impuls, za chvilku zpívá Xendl X, bude píseň s názvem Puberťák. A teď něco aktuálním událostem. Liberec láká na komentované prohlídky domu architekta Karla Hubáčka, autora libereckého horského hotelu a vysílače Ještět. Skanzen na Veselém kopci na Vysočině pokračuje tradičním jarmarkem. Jde o tradiční přehlídku současné řemeslné tvorby. Tradiční řemeslné dovednosti předvádí také na hradě Svojanov na Svitavsku, akci doplňuje třeba i vystoupení šermířů. Na základní škole v Ostravici na Frýdecko-Místecku probíhá výstava zájmové umělecké činnosti. Jde o ukázku lidových umělců, kteří vystavují svou grafiku, obrazy, keramiku nebo vitráže. Hrad Valdštejn v Turnově pořádá prohlídky pro milovníky historie s hraběnkou nebo hrabětem. Akce představuje některou z místních významných osobností. V Chrastavě na Liberecku končí osmý ročník multižánrového kulturního festivalu Kukoli. Cílem akce je podpořit obnovu chátrajícího kostela v Horním Vítkově. Heřmanov na Děčínsku zve na karmelskou pouť. Mše svatá proběhne v 10:30 na návsi. Severočeské Křižany pořádají šestý ročník multižánrového festivalu Školní tranzistor. Akce se koná v rámci Dnů lidové architektury. Hlavním interpretem je herec a zpěvák Igor Orozovič se svojí kapelou.

0: Show bude pokračovat, za chvíli zpívá Karel Gott O létě, jak má být. A jiná show, tedy Hra Halo tady Impulzovi, pokračuje zase zítra mezi 5. a 9. Zkrátka při vysílání Impulzových. V pátek nastal málo obvyklý scénář, byli jsme takzvaně vytípnuti. To znamená, že jsme zkrátka nejspíš našeho posluchače budili příliš brzy. Jestli máte vy zájem hrát, určitě se registrujte na impuls.cz. A nebo třeba pošlete prémiovou SMSku a třeba to v pondělí ráno vyjde právě vám.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

Za 2 minuty bude 7:30, tohle je nedělní ranní impuls, za okamžik je tu všude zdejší od Jelena. Jdeme na vaše vzkazy, jsou na WhatsAppu 605 222 007 a věnují se počasí, tomu aktuálnímu stavu. Dobré nedělní ráno z Horní Plané, máme jasno a 13 stupňů, pěkný den přeje Dana. Pardubice hlásí díky Standovi 18 stupňů a jasnou oblohu. Krásný ráno, Milovice 15 stupňů Celsia, zataženo a občas déšť. Vláďo, moc děkujeme. Dnes bude v Česku zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, a to s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme taky silné bouřky. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 16. Za chvilku jsou tady třeba Roxette, ale právě teď, jak jsem sliboval, Jelen. A písnička z Impulzovic krabičky budu následovat.

0: písničky z Impulzovic krabičky. Tak se jmenuje rank, ze kterého za chvíli budeme vybírat. Zaspívá Václav Neckář Nestůj a pojď, tedy vzpomínka na pány kluky. Je 6 minut po půl osmé a já zdravím a vítám našeho dnešního hosta na telefonu, jejím farář, ale dnes tedy hlavně taky velký fotbalový fanoušek Zbigněv Čendlik. Dobré ráno.
1: Krásné, dobré ráno, voláš naprosto tomu správnému a já ti hned vysvětlím, proč mi voláš. V Argentině fotbal je náboženstvím, tudíž tady je to propojení se mnou, jako svým způsobem s člověkem, který reprezentuje nějaké náboženství, takže já vedle víry v Boha vyznávám také víru ve fotbal, takže seš na té správné adrese.
0: Ptal bych se tě nejradši, co máš dnes v plánu, ale hádám, že jako milovník fotbalu se tedy budeš dívat na finále mistrovství světa.
1: Finále se bude hrát až večer, což je úplně ideální, protože bohoslužby mám dopoledne, tudíž nepotřebuji překládat bohoslužby, abych mohl vidět fotbalové finále. Takže úplně ideální situace, tak se nemusím projevit jako fanatik.
0: Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko. Komu fandíš?
1: Já jsem rád za to finále, protože já budu fandit a fandím Argentině. Já si myslím to, co jsem už jakoby nastínil, že pro Argentince je to náboženství, normálně sport, anebo fotbal, říkám, je to sport, je to zábava, je to biznis, ale pro ně to je ještě něco víc a já si myslím, že Argentina si to zaslouží.
0: Rád bych se tě zeptal, jestli jsi čistě fotbalový teoretik, nebo jestli jsi někdy fotbal hrál?
1: Já jsem hrával pravého záložníka, ale jako kluk, jako dítě, protože pro mě sport, fotbal, to bylo všechno, to byl můj kulturní společenský život a sportovní, protože pro moje rodiče na prvním místě byla práce, práce, práce, pak škola, pak kostel, no a pak, když už jsem měl nějaký ten volný čas, tak to byl fotbal, tak jsem hrával pravého záložníka, jsem nahrával a lepší moji kamarádi dávali branky, no takže já prostě miluji, mám škvaru, poznáš fotbalistu, že máš škvaru v kolenách, v kolenou, takže já jsem poznamený tím fotbalem a fotbal mě také jako sport naučil udělat maximum pro výhru a umět prohrát, protože i tohle je důležitá věc.
0: Ano, umět prohrát, já tě možná teď trošku chytím za slovo. Vraťme se ještě k výkonu našich, tedy českých fotbalistů. Nepřišlo ti to moc, jak média a veřejnost pranířovali naše hráče? Nemá to být hlavně o zábavě?
1: Ta reakce je, řekl bych, pochopitelná, protože my, fanoušci fotbalu, sport milujeme. Víš, a prostě pro nás je to svým způsobem taková, prožíváme prohru jako určitou zradu na nás, na fanoušcích. Jo. A prostě víš, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice. A kdybychom tu lásku k fotbalu neměli, a já si myslím, že i fotbal potřebuje, fanoušky potřebují naši lásku, tak by možná ty naše reakce takové nebyly. Ale to je logické, s tím se prostě musí počítat. A každý, kdo se takhle vystavuje, ať to už v roli trenera nebo hráče a jde do toho profesionálního sportovního světa, s tím prostě musí počítat, že to není jen o tom, že někoho glorifikujeme, ale že prostě mu to dají fanoušci prostě, jak se říká lidově, sežrat.
0: Dobře, tak já ti přeji, ať ti, nebo ať tvému oblíbenému týmu dneska to finále na mistrovství světa ve fotbale vyjde, ať si spokojený, měj se krásně, na Impulzu naslyšenou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Naším hostem byl Zbigněv Čendlik.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: chvíli se na Impulzu můžete těšit na Luise Capaldiho nebo na kapelu Aerosmith. A taky na dopravu 007 za minutu a půl se podíváme třeba na Pražský okruh. Kvůli demolici nadjezdu je obousměrně uzavřen úsek mezi 20. a 16. kilometrem.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor na Pražském okruhu, kvůli demolici nadjezdů je obousměrně uzavřený úsek mezi kilometry 20 a 16. Objížďka vede přes Zbraslav a Barandov do tunelu Blanka a dál přes Patočkovu a Karlovarskou ulici zpátky na okruh. Zpomalte na ústecké D8 ve směru do Prahy. Na 8. kilometru blokuje pravý pruh osobní auto po nehodě, jede se ale bez kolon. A v Praze v Letňanech ve Veselské ulici na kruhovém objezdu s Tupolevovou se srazila dvě osobní auta. Chce to hlavně opatrnost a potom taky aplikaci. Mějte ji nainstalovanou ve vašem smartphonu a ozvěte se nám přes zprávu, případně vytočte 605 222.

0: Do 8 hodiny nám chybí minuta a půl, posloucháte nedělní ranní vysílání vašeho oblíbeného rádia Impuls. Dnes bude v Česku zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, čekáme i bouřky. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech až 21, jinde v Čechách dokonce 25, na Moravě a ve Slezsku 29 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 16. Za chvilku jsou tady zprávy i vyhorákové do velké ceny Belgie Formule 1. Dnes z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Detaily za chvíli.
1: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
2: Rozpíjí čas. Já vím, že se dočká.
1: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hruzy. Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
3: Trestní reforma snižuje počet nových vězňů. Část pražského okruhu je ještě 3 hodiny zavřena. Ministerstvo chce soustředit operace do center. Zprávy v 8 dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do českých věznic proudí méně odsouzených. Ve srovnání s loňským rokem asi o 2% přispívá k tomu trestní reforma, která od letošního roku zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně ze 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestu opět zpřísnit. Po prázdninách chce ministr s opozicí jednat také o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Například za vraždu by mohlo jít dítě do vězení už od 13 let, teď začíná trestní odpovědnost v 15 letech. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v reálném, tak digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši potomci tráví volný čas.
4: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
5: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
4: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
6: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapáhlat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
4: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Náročnější onkourologickou péči chce přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti nápadu se bouří nejen nemocnice v regionech, ale také jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je od večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Západní Kopanině. Uzavírka by měla trvat ještě 3 hodiny. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. V ostravské zoo se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Porod byl pro chovatele překvapením, protože očekávali nový přírůstek až na podzim.
7: Až donedávna měli totiž ve stádu samce menšího vzrůstu, což byl handicap při páření. Loni se proto rozhodli pro výměnu samců. Přivezli zkušeného 5letého z Liberce, který se samicemi rychle zžil. A vzhledem k tomu, že žirafy jsou březí 14 měsíců, nikdo porod teď v létě nečekal. Mládě se ale má k světu a je dobře vyvinuté. Je tedy jisté, že jeho otcem je ten původní malý samec. Žirafy ročildo vychová ostravská zoo již bezmála 40 let a dosud se v Ostravě narodilo 17 mláďat. To nejnovější mohou lidé spatřit z vyhlídky nebo při projížďce Safari Expressem. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
3: Do velké ceny Belgie Formule 1 dnes z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Kimi Antonelli. Spolu s 19-letým Italem se postaví v 15 hodin do přední řady Nizozemec Max Verstappen. Antonelli vybojoval 6. pole position v sezóně i v kariéře. Rodák z Boloni zaútočí v dnešním závodě na 6. letošní vítězství. Zprávy končí 4 minuty po 8. hodině. I k 9. nás bere Kuba Voříšek.
0: Velmi rád. Krásné ráno, mám pro vás spoustu muziky, Miroslava Žbirku a Bije Liquid za pár minut a startujeme s kapelou Činasky, píseň s názvem Každý ráno. Hezký den, 19. červenec je tady.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za chvíli na Impulzu zaspívá Miroslav Žbirka svůj Bělý kvet. 3 minuty nám zbývají do 8:45.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Fenomenální jsou i lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Průvodci na hradech, řidiči autobusů, kuchařky, učitelky i záchranáři. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď míříme se zuřivým reportérem do Prachovských skal nedaleko Jičína.
2: Ano, náš hrdina je správce přírodní rezervace Prachovské skály Dominik Fešter. Tento přírodní skvost nedaleko Jičína navštíví ročně na 150 tisíc lidí a Dominik se stará o to, aby se všude dostali, aby jim nehrozilo nebezpečí a také, aby v areálu bylo čisto.
3: Člověk to musí občas projít, podívat se, jestli někde není něco rozbitýho.
4: Co by mohlo být? Tam to zabradlí třeba, jak se o tom bavili?
3: Zabradlí může být, že jo, může být někde vyvolený kámen na schodech. Často chodím, že si vemu nůžky a vlastně stříhám větve nebo nějaký roští, který zase.
4: Aby to nějakého turistu neštihlo do obličeje.
3: No, takže takový, jako, jsou to takové věci jako jednoduché, ale je prostě potřeba, aby to tady nějak vypadalo. A aby to mělo nějakou tvář, tak jako se o to postarám.
4: Možná byste mohli poslat i nějaký jako vzkaz, jo, těm, co se sem chystají. I na základě nějakého příběhu třeba. Co se vám tady občas přihodí?
3: Nevyhazovat nikde odpadky, když je tady zakázáno kouřit, tak nekouřit.
4: A vyhazujou odpadky?
3: No, jako kdyby, že se to zlepšilo, ale prostě...
4: Ještě jsou dobře.
3: Tady to je, jo.
4: Kouřej.
3: Pak bych, to bych jako řekl jako velký důraz na to, prostě nekouřit, hlavně teď v létě, když je teplo, tak aby někde nevznikl nějaký požár.
4: Máme asi zkušenosti z Českého
3: Švýcarska. To je taková věc, jako, ze který bych já řekl, že mám jako největší starost.
2: No a tímto my našemu hrdinovi všedního dne, Dominikovi, děkujeme z celého srdce. A vy, kteří sem pojedete, si užijte návštěvu Prachovských skal. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: A my hrdiny všedního dne hledáme i dál. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme na sever Čech. Už brzy ráno míříme do Hrádku nad Nisou. S Impulzovými vstáváme v 5.

0: Už zítra ráno mezi 5. a 9. mohou třeba právě vám volat Impulzovi, bude pokračovat hra Halo tady Impulzovi. A po 9. hodině, tedy při vysílání Vlasty Korce, pro vás máme jinou nabídku. Každý z nás má v práci někoho, kdo vždycky pomůže, poradí a zvedne náladu. My takovým na Impulzu říkáme milionoví kolegové. Jestli takové máte i vy, dejte nám o nich vědět, a to na našem webu impuls.cz, a my jim potom po 9. hodině vždy, tedy každý všední den, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: Je minuta po půl deváté, pro vás vysílá a hraje Radio Impuls, za chvíli Marek Ztracený, Moje milá. Teď pojďme k vašim vzkazům týkajícím se počasí na WhatsAppu 605 222 007, jich je mnoho. Jedna zpráva mě velmi zaujala. Dobrý den, Kubo, nevěřte předpovědím. Doma Žlice, krásně jasno, slunečno, 16 stupňů. Hezký den všem, Ruda. Děkuji, Rudo, za krásnou zprávu. Dobré ráno Impulzovi, lázně Čeladná, zatím 18, krásnou pohodovou neděli přeje Ilča. Hezkou neděli do studia přeje také Luboš společně s Evou. Otaslavice, 15 stupňů, naprosto jasno. Ještě pozdrav z Lobendavy, ze severu. Leje jako z konve, 13 stupňů. Krásnou neděli i vám, Hanko. Tak se nám to nějak liší, ta aktuální situace. Pojďme si to trošku sjednotit. Dnes by v Česku mělo být zpočátku polojasno. V západní polovině Čech a postupně i jinde bude přibývat oblačnosti, bude až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme taky bouřky, které mohou být silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 stupeň až 25, na Moravě ve Slezsku mezi 25 a 29 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: Za pět minut bude 8:45. Nedělní ranní vysílání Impulzu jede dál, a to doslova jedeme dál s Petrou Janou a Petrem Jandou za malý okamžik. Fotbalový svátek je tady, respektive jeho vrchol. Dnes v 9 večer začne finále mistrovství světa. V New Yorku se proti sobě postaví reprezentace Argentiny a Španělska. Dnes je poslední den, kdy platí státní regulace na pohonné hmoty. Od zítřka se ceny benzínu i nafty začnou znovu řídit trhem. V 18 hodin začne online aukce, která nabídne sbírku světové grafiky a významných umělců, třeba Maxe Švabinského nebo Pabla Picassa. Cyklistický závod Tour de France má na programu 15. etapu. Dnes se koná závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Belgie, a čeští hokejisté do 20 let se hrají ve Finsku přípravné utkání s domácím výběrem.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Jdeme dál, a to na silnice v dopravě 007. Za minutu a půl se podíváme třeba na D7. Dávejte si pozor, na 6,5 km ve směru do Prahy havarovalo osobní auto.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu neprojedete mezi Slivencem a Jinočany. Úsek mezi 16. a 19. kilometrem je v obou směrech uzavřený kvůli demolici nadjezdů. Objížďka vede přes Zbraslav a Barandov do tunelu Blanka a dál přes Patočkovu a Karlovarskou ulici zpátky na okruh.

jednoduše vytočte 605 222 007. Za chvíli hraje kapela Elán, Čakám tě láska, právě teď, tedy minutu po 8:45, pokračujeme s Robbiem Williamsem. Krásné ráno.

0: Minuta a půl zbývá do 9:00, stále ještě krásné ráno, za chvíli už pěkné dopoledne přeje Radio Impuls, od mikrofonu moderátor Jakub Voříšek. Dnes bude zpočátku, mělo by být zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde se zatáhne občasný déšť a přehánky, to je to, co nás čeká, místy také bouřky i silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě do 21, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů Celsia. Za chvilku jsou tady zprávy i Horákové. Ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale se utká Argentina se Španělskem, dojde k tomu dnes večer. Detaily za chvilku od Ivy.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Pavel rozsekne svoji případnou kandidaturu příští rok. Vláda upraví podmínky pro pobyt vojáků. Fotbalisté Argentiny můžou večer obhájit zlato. 9:00. Vysíláme zprávy s Ivou Horákovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Petr Pavel promluví ke své případné kandidatuře příští rok. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, prezident oznámí podle svých slov ve vhodném čase. Pavel to řekl v debatě na festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli je podle něj ještě brzy. Prezidentské volby budou v Česku zhruba za rok a půl. V červnu v rozhovoru pro Seznam zprávy Pavel uvedl, že ho spory s vládou kvůli složení delegace na summit NATO v Ankaře motivují k tomu, aby se o hrad ucházel znovu. Podmínky pro pobyt cizích vojáků v Česku se změní, upravit je chce vláda. Ministerstvo obrany má do poloviny přes příštího roku připravit nový zákon, který bude řešit podmínky pobytu na českém území i provádění obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden. Pravidla pro pobyt zahraničních vojáků na území Česka dosud upravuje zákon z roku 1999, který vznikl několik měsíců po vstupu Česka do NATO. Zákon například vymezuje postavení vojenského a civilního personálu i jejich rodinných příslušníků. Vězni z plzeňských Borů vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy i Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice. O práci je veliký zájem.
6: Provoz v hotelu Hvězda, jak se Borské Káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovovýrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Národní park Poddý obnovil naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián, typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelu a QR kódu s rozšiřujícími informacemi. V Norsku stále dohašují rozsáhlý požár ve městě Drammen. Hasiči plameny ještě nemají plně pod kontrolou. Dosud plameny zničily 100 bytových jednotek. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Míříme k fotbalovému večeru. Od 9 hodin nás totiž čeká největší sportovní událost planety. Alespoň to tak vidí fanoušci fotbalu. Ve finálovém zápase mistrovství světa se utká Argentina se Španělskem. Detaily připojuje sportovní reportér Tomáš Zemánek. Hezké dopoledne.
7: Hezký fotbalový den. Potká se takticky nejlepší tým turnaje, skvěle hrající Španělsko a jeho možná nejurputnější, nejbojovnější výběr z Argentiny. Předem se celý svět dívá hlavně na její hvězdu Lionela Messi. Messiho. Nejúspěšnější hráč fotbalové historie svůj tým dotáhl k příležitosti na obhajobu světového triumfu. Ta se nikomu nepovedla už 64 let. Messi na turnaji prozatím nasázel 8 gólů, čímž dalece převýšil pouze jednogólovou hvězdu Španělů 19-letého Lamina Yamala. Nejlepší fotbalista současné generace se střetne s hlavním kandidátem na svého nástupce a dost možná uvidíme nejsledovanější sportovní přenos v historii, který se může přiblížit 2 miliardám diváků. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: 9:04. My hrajeme spoustu skvělé muziky k poslechu, ale třeba i k tanci. Za chvíli toho můžete využít. Los del Rio a Macarena. Hodinu načínáme s Danem Landou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Už 33 let celý svět tancuje Macarenu. Za chvilku si můžeme zatancovat třeba u písně Evy Farné a Miraje Vzpomeneš si. Ale teď pojďme na dnešní události v Česku. Liberec láká na komentované prohlídky domu architekta Karla Hubáčka, autora libereckého horského hotelu a vysílače Ještět. Skanzen na Veselém kopci na Vysočině pokračuje tradiční jarmark. Jde o tradiční přehlídku současné řemeslné tvorby. Tradiční řemeslné dovednosti předvádí také na hradě Svojanov na Svitavsku. Akci doplňuje třeba i vystoupení šermířů. V Chrastavě na Liberecku končí osmý ročník multižánrového kulturního festivalu Kukoli. Cílem akce je podpořit obnovu chátrajícího kostela v Horním Vítkově. Heřmanov na Děčínsku zve na Karmelskou pouť, mše svatá proběhne v 10:30 na návsi. A severočeské Křižany pořádají šestý ročník multižánrového festivalu Školní tranzistor. Akce se koná v rámci Dnů lidové architektury. Hlavním interpretem je herec a zpěvák Igor Orozovič se svou kapelou.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

Dobré dopoledne přeje Radio Impuls, 9 hodin 23 minuty právě teď, za chvilku skupina Balet a Hej pane diskžokej. Teď pár vět o webu Impuls.cz, to je studnice všemožných informací o našem rádiu. Můžete se tam třeba i přihlásit do hry Halo tady Impulzovi, protože na Impuls.cz najdete webový formulář, který snadno vyplníte a pro svoji registraci odešlete. Taky tam můžete díky tomu webu potěšit svoje milionové kolegy, které máte v práci jistě i vy. Po 9. hodině každý všední den hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Všechny informace na Impuls.cz.

0: Je přesně 9:30, Impuls zdraví všechny své posluchače do celého Česka, a to z Prahy, kde právě teď přímo do našeho studia svítí sluníčko. Dnes by mělo být zpočátku polojasno na většině území, ale od západu půjde postupně oblačnost a na našem území se začne zatahovat s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme bouřky i silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů Celsia.
1: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách. Z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. A písek umývá.

0: Tady Radio Impuls, 6 minut po půl desáté, mám velkou radost, protože za chvilku je tady Impulzovic krabička Karel Zich a není všechno paráda. Ale právě teď pohovoří náš dnešní host, farář a taky fotbalový fanoušek mimochodem, jmenuje se Zbigněv Čendlik. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno, voláš naprosto tomu správnému a já ti hned vysvětlím, proč mi voláš. V Argentině fotbal je náboženstvím, tudíž tady je to propojení se mnou jako svým způsobem s člověkem, který reprezentuje nějaké náboženství, takže já vedle víry v Boha vyznávám také víru ve fotbal, takže seš na té správné adrese.
0: Předpokládám, že máš dnes bohaté plány a že budou zakončeny sledováním večerního zápasu, tedy finále mistrovství světa. Mám pravdu?
1: Finále se bude hrát až večer, což je úplně ideální, protože bohoslužby mám dopoledne, tudíž nepotřebuji překládat bohoslužby, abych mohl vidět fotbalové finále. Takže úplně ideální situace, tak se nemusím projevit jako fanatik.
0: Odpověď na následující otázku tuším, ale stejně se zeptám. Komu ve finále Argentina-Španělsko fandíš?
1: Já jsem rád za to finále, protože já budu fandit a fandím Argentině. Já si myslím to, co jsem už jakoby nastínil, že pro Argentince je to náboženství, normálně sport, anebo fotbal říkám, je to sport, je to zabava, je to biznis. Ale pro ně to je ještě něco víc a já si myslím, že Argentina si to zaslouží.
0: Ano, tak uvidíme, jak to večer proběhne. Ty fotbal evidentně miluješ, ale hrál jsi ho někdy vůbec?
1: Já jsem hrával pravého záložníka, ale kluk, jako dítě, protože pro mě sport, fotbal, to bylo všechno, to byl můj kulturní společenský život a sportovní, protože pro moje rodiče na prvním místě byla práce, pak škola, pak kostel, no a pak, když už jsem měl nějaký ten volný čas, tak to byl fotbal, tak jsem hrával pravého záložníka, jsem nahrával a lepší moji kamarádi dávali branky, no takže já prostě miluji, mám škvaru, poznáš fotbalistu, že máš škvaru v kolenách, v kolenou, takže já jsem poznamený tím fotbalem a fotbal mě také jako sport naučil udělat maximum pro výhru a umět prohrát, protože i tohle je důležitá věc.
0: Děkuji za tu poznámku, umět prohrát, takže se můžeme na chviličku ještě vrátit k výkonu českého týmu. Nepřišlo ti moc, jak média a veřejnost pranířovali naše hráče? Nemá to být hlavně o zábavě?
1: Ta reakce je, řekl bych, pochopitelná, protože my, fanoušci fotbalu, sport milujeme, víš, a prostě pro nás je to svým způsobem taková, prožíváme prohru jako určitou zradu na nás, na fanoušcích, jo. A prostě víš, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice a kdybychom tu lásku k fotbalu neměli, a já si myslím, že i fotbal potřebuje, fanoušky potřebují naši lásku, tak by možná ty naše reakce takové nebyly. Ale to je logické, s tím se prostě musí počítat. A každý, kdo se takhle vystavuje, ať to už v roli trenera nebo hráče a jde do toho profesionálního sportovního světa, s tím prostě musí počítat, že to není jen o tom, že někoho glorifikujeme, ale že prostě mu to dají fanoušci prostě, jak se říkali, dově sežrat.
0: Dobře, děkuji za odpověď, za všechny odpovědi. Užij si dnes večer sledování finále mistrovství světa ve fotbale. Jestli to tedy má být ta Argentina, budiš. Měj se moc krásně a na Impulzu naslyšenou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Naším nedělním hostem byl Zbigněv Čendlik.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Puls za minutu a půl bude 9:45, nám za chvilku zahraje třeba skupina Metallica. A podíváme se na silnice, na 12. kilometru D5 ve směru do Prahy máme nehodu osobního auta.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor si dávejte na omezení na Pražském okruhu. Kvůli demolici nadjezdu neprojedete obousměrně mezi 16. a 20. kilometrem. Objížďka vede přes Zbraslav, Barandov a tunel Blanka. Dál se pokračuje přes Patočkovu a Karlovarskou ulici zpátky na okruh. Zpomalte pak na D5 za Berounem ve směru do Prahy. Na 12. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. A na trase z Mělníka do České Lípy za Medonosy havarovalo osobní auto, tady se jezdí kivadlově. Kdyby cokoliv, ozvěte se Impulzu přes linku 605 222 007 nebo přes aplikaci. Jakub Voříšek se pro dnešek loučí a vítá Lenku Haluzovou.
2: Ahoj.
0: Máš se hezky?
2: Mám se krásně.
0: Vypadáš hezky.
2: Oh, děkuji.
0: Tak nás rozesmí, prosím, je tady vtip Lenky Haluzové.
2: Povídají se spolu dva kamarádi. Ty tak si představ, Máro, že jsem si objednal hodinovou manželku. Fakt jo? No a co? Jaký to bylo? No, celou dobu, co uklízela, prala, žehlila a vařila, si stěžovala, že jí s něčím nepomůžu. Na závěr za sebou se slovy, že jsem jí zničil celý život, praskla dveřmi. No tak za mě, člověče, 5 hvězdiček.

0: Radio Impuls, bude 10 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju krásnou neděli. Tu přeje i Šárka z Krnova, kde mají 21 stupňů a polojasno, prý ideální na procházku. Ivča podává hlášení z Prahy Vršovic, mají 20 stupňů a prší, Punťa se schovává. Napište i vy na 605 222 007, jak je u vás. Dneska bude zpočátku polojasno, ale v západní polovině Čech se to postupně začne zatahovat, až se pak postupně zatáhne na většině území. Občas nějaká ta přeháňka, na západě i bouřka, k večeru se vyčasí. Nejvyšší teploty ty se budou lišit. V západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a pozor na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů. No a ve Špindlu bude nová lanovka, víc o tom Iva ve zprávách za chvilku.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Trestní reforma snižuje počet nových vězňů. Kyjev v noci čelil největšímu ruskému raketovému útoku. V boji o bronz padlo v Miami rekordních 10 gólů. A je 10 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Do českých věznic proudí méně odsouzených ve srovnání s loňským rokem asi o 2%. Přispívá k tomu trestní reforma, která od letošního roku zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně ze 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Po prázdninách chce ministr s opozicí jednat také o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Například za vraždu by mohlo jít dítě do vězení už od 13 let. Nyní začíná trestní odpovědnost v 15 letech. V Kroměříži se rozdávají náborové příspěvky. Ve výši 90 až 150 tisíc korun mají pomoci sociálním službám. Peníze služby nabízejí kromě dalších benefitů zdravotním sestrám, ošetřovatelům a dalším pracovníkům. Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku je práce minimálně na poloviční úvazek, ideálně ale plný, a upsat se v pracovním poměru alespoň na 5 let. Poskytovatele zdravotních služeb v Kroměříži se podobně jako v jiných regionech potýkají s nedostatkem zdravotních sester, a to jak všeobecných, tak praktických. Lyžařské centrum Špindlerův Mlýn se rozšiřuje. Mimo sezónu buduje novou lanovku i sjezdovku. O investicích mluví ředitel ski areálu René Hroneš.
5: Už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
4: Nová lanovka ve Špindlerově Mlýně bude lyžaře přepravovat po 6 lidech. Cyklista v Beskydech nezvládl jízdu z kopce. Ve vážném stavu leží v nemocnici. 37-letý muž jel z kopce po cestě od turistické chaty ve Starých Hamrech. Zřejmě vjel do příkopu. Po pádu skončil ležet na zemi v bezvědomí. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
6: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Rusko provedlo dosud největší útok balistickými raketami na Kyjev. Na síti X to uvádí ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba 40 střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné. Údery zasahly nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Světový šampionát má nové nej. Včera hráči v zápase o třetí místo mezi Anglií a Francií odehráli nejgólovější duel o bronz v historii fotbalových světových šampionátů. Teprve po šesté padlo v Miami 10 branek v utkání. Fotbalisté Anglie udolali Francii 6-4. 10 branek na mistrovství světa padlo poprvé od roku 1982, kdy Maďarsko deklasovalo Salvador 10-1. Rekord drží čtvrtfinálový duel Rakousko-Švýcarsko z roku 1954. Rakušané v Lozán přestříleli domácí mužstvo 7-5. O titul mistra světa si dnes od 9 večer zahrají Španělsko a Argentina. Zprávy končí 4 minuty po 10. hodině a vysílá Lenka Haluzová na Impulzu.
0: Já vám přeju hezkou neděli. Tento týden české prázdniny patří východním Čechám. No a to by bylo, abychom neochutnali pardubický perník. Tak za chvíli, teď kapela Krištof.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli Palo Habera a Láska necestuj tým vlakom.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Letní speciál Rádia Impuls se zaměřil na další lokální výrobek, který znají po celém Česku. V rámci putování po východních Čechách se reportér Tomáš Kabát vydal do Pardubic, pro které je typický samozřejmě jejich perník.
2: Mě až oči přecházejí z toho, když vidím, co všechno se z perníku dá vytvořit. Vedle mě je Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, výrobce pardubického perníku. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak jak vidíte, tak je to od klasických srdcí perníkových chaloupek, co každý se asi pod pojmem pardubický perník vybaví, tak je to po krajinky zimní, nádherné, ladovské, které tatínek miluje, oblíbili jsme si je všichni, po různé výroční perníky. Klobouk z perníku nebo motýlek, tak se dá vytvořit kde co.
2: Proč je vlastně perník spojený právě s Pardubicemi?
3: U nás v Pardubicích se dá říct, že už 500 let tady vlastně je tradice pardubického perníku.
2: No a z čeho byl tedy v minulosti a z čeho je dnes?
3: To by se dalo říct, že se snažíme samozřejmě uchovat právě co nejvíc tradiční tu recepturu.
2: Takže v čem je specifický?
3: Má v sobě ten meruňkový džem, který je tedy velice chutný, vláčný a tomu těstu dává určitou barvu i chuť. Ale není to jediné, je tam samozřejmě i med. Tohle spojení dává vlastně tomu perníku tu krásnou barvu, kterou má mít i nadýchanou strukturu.
2: S Markétou Janošovou si povídáme o perníku. Proměnila se nějakým způsobem technologie té výroby?
3: Dá se říct, že ne. Samozřejmě, že se snažíme věci, které se musí dělat ručně, na tom perníku zůstávají samozřejmě tradičně ručně vyráběné. Velkou výhodou je, že už máme vyvalovačku, nemusíme to válet, jako dědeček si pamatuju, ještě válečkem. Máme míchačku perfektní, starodávnou, která úžasně funguje a je to zjednodušení, ale jinak opravdu je to všechno ruční práce. Ten perník jde několikrát z ruky do ruky, aby vlastně došel na prodejnu a vypadal tak, jak vypadá.
0: To byl Tomáš Kabát z pardubické firmy Janoš. Teď se české prázdniny s Rádiem Impuls přesouvají na sever Čech. Celý příští týden vyvrcholí festivalem Benátka s Impulzem, který začíná ve čtvrtek ve Vesci u Liberce.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
7: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
8: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
1: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls, za chviličku kapela Opět a Radeček a všechno je v pořádku. No a zase zítra ráno můžete být o nějakou tu tisícovku bohatší. Pokračuje totiž naše ranní hra. A když vám Impulzovi zavolají a vyzvednete telefon s výherním heslem na rtech, tedy pozdravíte je halo tady Impulzovi, máte 10 tisíc. Můžete jít do risku, nechat si položit doplňující otázku. Ta se bude týkat našeho letního speciálu Českých prázdnin s rádiem Impuls. A pokud na ní odpovíte správně, tak máte 20 tisíc. Pokud špatně, nemáte nic. Je to risk. Je to jenom na vás, nikdo vás nutit nebude. Důležité je se do hry samozřejmě přihlásit a to můžete udělat třeba na našem webu impuls.cz nebo třeba přes naši žlutou mobilní aplikaci.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: za chvíli klasika pro radost, Karel Gott, Darena Rolincová a Zvonky štěstí. No tak uvidíme, komu dneska večer budou cinkat.
1: Sportovní impulzy.
0: Protože dneska se svět spojí jako málo kdy. Lidé ze všech koutů planety se totiž těší na finále své oblíbené hry fotbalu. Nejsledovanější sportovní událost vůbec se koná jenom jednou za 4 roky a tentokrát bude patřit Španělsku s Argentinou. Ale nejde jenom o góly, baví nás totiž i ty příběhy kolem. No a jeden takový nese do studia náš sporták Tomáš Zemánek. Tome, dobré dopoledne.
2: Hezký den. Největší hvězdou obou týmů je Lionel Messi. Ačkoliv se to zdálo nemožné, i v 39 letech je asi nejlepším hráčem turnaje a nahání strach právě i Španělům, kteří hrají takticky nejlepší fotbal. I tenhle zástupce evropského kontinentu ale má svoji superstar, 19-letého Lamina Yamala. Messi hrál většinu klubové kariéry za Barcelonu a tu teď táhne právě Yamal. Na podobné pozici, s podobným herním stylem, takže je lidi srovnávají a vidí v Yamalovi nového Messiho, přeloženo nového nejlepšího fotbalistu planety.
0: No a spoustu z nás, i těm fotbalem nepolíbených, jako třeba mě, si už našla jedna 18 let stará fotka, vyskočila na mě na Facebooku, kde se hodně mladý Lionel Messi fotí vedle dětské vaničky s takovým roztomilým klučinou, možná tak rok starým, a před nějakou dobou se ukázalo, že koupal právě tady toho Lamina Yamala. To je teda náhodička.
2: Neuvěřitelná. Messi mu bylo tenkrát asi 20, byl už obrovská hvězda a v Barceloně ho tenkrát poprosili, aby se zúčastnil nějakého focení pro charitativní kalendář. Přidělen mu byl malý kluk, dítě dvou afrických imigrantů. Messi se vyfotil, pochoval si ho. No a dneska se proti tomuhle klukovi postaví v nejdůležitější mírové bitvě, kterou jako lidstvo známe, ve finále fotbalového mistrovství světa.
0: Španělé a Argentinci, to jsou dva fotbalové národy. Jak to v tamních městech asi bude večer vypadat?
2: Jedním slovem, šílenství. Myslím, že my Češi si takovou oddanost sportu, a teď jakémukoliv sportu, vůbec nedokážeme představit. Ale můžete se najít třeba záběry z hlavního města Argentiny, Buenos Aires, když se mistrem světa stala před 4 roky. Trvalo to jenom pár desítek vteřin a hlavní ulice byly plné tancujících, pokřikujících lidí. Národní fotbalový tým tam znamená víc, než si dovedeme představit. Kdo tady zažil oslavy na Gána, tak si je může vynásobit zhruba 10. No a Španělé, i to jsou Jižani, a jejich párty by nebyla o moc slabší.
0: Sportovní reportér Tomáš Zemánek o finále fotbalového mistrovství světa, které startuje v 9 večer. Tome, díky.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Poslouchat za chvíli budeme třeba Michala Davida s hitem Každý mi tě lásko závidí, ale ještě předtím na silnice, bouralo se na dálnici D1, podrobnosti za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

30. kilometrem je v obou směrech uzavřený kvůli demolici nadjezdů. Objížďka vede přes Zbraslav a Barandov do tunelu Blanka a dál přes Patočkovu a Karlovarskou ulici zpátky na okruh. Kdybyste narazili na komplikaci na svoji vlastní trasy, tak nám o tom dejte vědět. Varujte i všechny ostatní. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: hodinu, za chvíli 11, a s vámi je Lenka Haluzová a taky třeba Vlasta. Ta píše, z Tvrdonic na jižní Moravě máme slunečno bez větříku, ale pozor, na balkóně, kde nesvítí sluníčko, už teď 29 stupňů. A další zpráva přišla od Lenky z jižní Moravy, ve Vlasaticích už to zase peče 25 stupňů, ale hlásíme to bouřky, no tak uvidíme. Zdeňka, zdraví Stelče, tam mají dneska polojasno a 22 stupňů. Moc vám děkuju, dámy, za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007. Dneska bude polojasno, ale od západu se to začne pozvolna kazit, přijdou odtamtud mraky a taky přeháňky, dokonce v západní polovině Čech místy i bouřky. Odpoledne a večer by se pak mělo vyčasit, no a teploty ty se budou lišit, zatímco na západě 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů. No a vláda bude řešit toxické hračky, víc o tom Iva ve zprávách za chvíli.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Vítr může nařídit další evakuaci ve Zlíně. Konec regulace žene ceny benzínu a nafty nahoru. Američané znovu útočí na Irán. Zprávy chystá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Zlín možná zažije další evakuaci, ovšem rozhodne vítr, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky. Pokud bude foukat silně, hasiči evakuují okolí hořící výškové budovy ve Zlíně. Před dvěma dny takto evakuovali asi 20 lidí. Sílu větru hasiči nadále měří s pomocí zařízení Českého hydrometeorologického ústavu. Rozsáhlý požár budovy se sklady a kancelářemi hasiči likvidují už 11. den. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, stále prolévají vodou. Vláda zítra probere hračky, kabinet totiž projedná úpravy upřesňující povolené složení hraček, konkrétně jde o použití kobaltu. Kobalt je podle navrhovaného nařízení přidán na seznam látek, které jsou pro výrobu hraček označeny jako karcinogenní anebo toxické. Cílem nařízení je sladit české předpisy s dodatkem unijní směrnice o bezpečnosti hraček, který povoluje použití tohoto kovu pouze v případech, které pro děti nepředstavují riziko.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Pohonné hmoty v poslední den státní regulace zdražují, jak jinak. Od pátku ceny naturalu vzrostly na některých místech zhruba o korunu, u nafty ještě výrazněji. O víkendu se pohonné hmoty můžou prodávat nejvýš za 43 koruna 41 haléřů, u benzínu pak 42 koruna 13 haléřů. Od zítřka pak budou moci čerpací stanice po více než 3 měsících stanovovat ceny opět volně. Analytici očekávají, že paliva budou v příštím týdnu dál zdražovat, zejména nafta, která by mohla překonat 40-korunovou hranici a brzy bude dražší než benzín. Most dokončil celkovou obnovu betonového památníku. Ten připomíná dělnické stávky z let 1920 a 1932. Monumentální stavbě, která je na městském hřbitově, se přezdívá podkrušnohorský Stonehenge.
5: Betonový monument připomínající lidské osudy, tak popisují unikátní památník sami Mostečané. Jde totiž o volně přístupný velký kruh s betonovými pilíři. Roky všechno chátralo, beton se drolil, okolí a přístupové schodiště zarůstalo plevelem. Mostecký magistrát díky penězům za útlum těžby, které posílá Evropská unie, nechal celý památník opravit. Stálo to 11 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Američané zahájili novou sérii úderů na Irán, oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Spojené státy tím chtějí potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zahynuli při pátečních iránských útocích. Kuvajt radši aktivoval protivzdušnou obranu. Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Večerní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
6: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: No a Facebook a Instagram mají výpadek, problémy hlásí tisíce uživatelů. My si tak jdeme s Lenkou Haluzovou zkontrolovat sociální sítě a víc přinesu do poledních zpráv.
0: Dobře, a já přinesu muziku. A taky se za chvíli podíváme do Británie, protože ta bude mít od příštího týdne nového premiéra. Tak to probereme s naším britským reportérem, ale teď už tady Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: studia Rádia Impuls se vrátila Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: V Českých Budějovicích je poplach, policie tady totiž pátrá po muži, který údajně skočil z mostu do Vltavy. Víc řekneme ve zprávách v celou.

0: Rádio Impuls, za chvíli Divokej byl a jich Čmelák. No a Británie, tak ta bude mít od příštího týdne nového premiéra. Stane se jim dosavadní starosta Manchesteru. V uličce Downing Street ho bude vítat krom novinářů také jeden z jejich stálých nájemníků.
1: Pro kocoura Larryho to bude během 15-leté kariéry vrchního lovce myší v uličce Samotné a přilehlém okolí už sedmý premiér. Nastěhoval se do Downing Street v roce 2011, kdy si ho osvojil a přivedl ze zvířecího útulku v londýnském Battersea tehdejší šéf vládního kabinetu David Cameron. Krom lovu myší má Larry na starosti také odhánění holubů a příležitostné vítání zahraničních státníků. Své území si přísně střeží. Když se mu pokoušel převzít část pravomocí kocouru ministra zahraničí Palmerston, byla z toho v Downing Street pořádná mela, pár ostrých škrábanců a dokonce i natržené ucho. Larry je populární i v zahraničí a má své účty na několika sociálních sítích. Obvykle však slouží k satirickým komentářům na jeho páničky a paničky. Oficiální zdroje tvrdí, že Larry není na rozdíl od britských premiérů financován daňovými poplatníky. Pravidelnou stravu a další péči mu ze své kapsy zajišťují zaměstnanci vládních úřadů. Pro Rádio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls, Milli Vanilli a za chvíli Eva Farná a její boky jako skříně. Zítra pondělí a některý z vás se už těší na práci, možná, že ne až tak moc jako na tu práci jako takovou, ale spíš na svoje kolegy, se kterými probere, co se o víkendu všechno stalo, co má šéfová na sobě, co bude v kantýně k obědu. A takovýmhle lidem my na Impulzu říkáme milionoví kolegové. A vy jim za to, že jsou skvělí, můžete nechat zahrát ne jednu písničku, ale hned 7 pecek bez reklam. Stačí vyplnit formulář na našem webu impuls.cz, nechat tam na sebe kontakt a pak už vám zavolá náš Vlasta Korec a všechno to s vámi domluví. 7 pecek pro vaše milionové kolegy hrajeme každé všední dopoledne po 9. hodině.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na Impulzu za chviličku klasika pro radost Václav Neckář a Mrs. Robinson.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
0: České prázdniny nás tento týden zavedly do východních Čech a zatímco my objevujeme místní zajímavá jídla, náš gastrošef si ani tentokrát nenechal ujít příležitost připravit pro nás něco dobrého na zub.
2: Krásný den z dálného ostravského východa přeje ostravský gastrošef. Sikorky moje, vy si užíváte krásného leta a já tahám jazyk po zemi. No právě jsem dopísal další moju kuchařku, Fičáky za hubičku, která bude vycházet v září a Radio Impuls je mediálním parťákem. No, to bude fajné. Ani nevíte, co to dá za robotu smontovat dokopy ten můj slovní salát, aby to s partiou v tiskárně nejeblo o podlahu. No a co vy? Sedíte zrovna kajsik pod deštničkem a cucáte oblíbený napoj? Někde v Česku? Nebo mne posloucháte přes aplikaci u moře? No, jestli se chystáte do zahraničí, tak je třeba oprašit angličtinu. Tou se domluví skoro všude. Je jednoduchá jak cip oproti češtině. Důležité je, že musíš u sebe nosit horký brambor a když budeš s kým si mluvit, dej si ho do huby. Nikdo nepozná rozdíl mezi rodilým Američanem ze South Forka. Tudyk máš krátký význam výrazu, bez kterých se na dovolené neobejdeš. Dobrý den, je guten tag. Mám hlad? I'm hungry. Dej mi pivo, give me beer. No, možná ti donesou medvěda, uvidíš. Díky. Thank you very much. No a můžeš vyrazit za exotiku. A kdyby si náhodou potřeboval více slovíček, tak se kukni na sociální síťky Radia Impuls, bo tam ti uvařím katu v šlech v anglickém jazyku. Tak krásné leto, sikorky moje, a puci muci, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Radio Impuls, já vám přeju pěkné nedělní dopoledne. Iva Horáková přišla z redakce zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. K této osobnosti se vrátí i polední zprávy.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po pojíždět budete na D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Hodně plná už je bratislavská D2 před Brnem od 2. kilometru. Na trase z Tábora do Prahy se zdržíte před Miličínem u Olbramovic a také na příjezdu do Benešova. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most za Barandovským mostem. Doprava tady zpomaluje. Ale na závěr mám dobrou zprávu. Pražský okruh mezi 16. a 20. kilometrem je opět v obou směrech plně průjezdný. Přeji vám šťastnou cestu a kdyby něco, tak se ozvěte 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Za chvíli poledne s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Kristýna Salomouce píše, u nás je jasno 22 stupňů ve stínu, jinak na sluníčku to peče, doufám, že nám to vydrží. Další zpráva přišla od Adama z Prostějova, tam je 27 stupňů a úplně naopak, Pavel hlásí, u nás ve Vyšším Brodě 10 stupňů, byla bouřka a asi půl centimetrové kroupy, teď už jenom slabě prší. Díky moc za zprávy, 605 222 007, to je číslo i pro vás, můžete napsat, jak je právě teď za vašimi okny. Dneska tedy spolojasno, ale v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Večer se ale vyčasí a teploty ty se budou hodně lišit. V západní polovině Čech 17 až 21 maxima, jinde v Čechách 21 až 25 a nejtepleji na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů. No a něco pěkného, v ostravské zoo se radují z mláděte žirafy, víc o tom za chvíli i ve zprávách.
1: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno!
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Rozpíjí čas, já vím, že se dočká.
1: V pátek 6 David Koller. Sobota v půl páté Živák Michala Hruzi. Benátská s Impulzem. Od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
4: Pátrání po muži ve Vltavě končí happy endem. Zemřel sexuolog Zvěřina. Fotbaloví mistři dostanou rekordní odměnu. Důležité 4 minuty nabízí Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dobře končí velká pátrací akce v Českých Budějovicích. Policisté a hasiči našli muže, který brzy ráno skočil z dlouhého mostu do Vltavy. Objevili ho u známého. Policistům řekl, že to není poprvé, kdy z mostu skočil. Muž se podle policie dostal do řeky kolem 6:30. Do pátrání se zapojili 20 policistů a hasiči. Dlouhý most přes Vltavu je v blízkosti centra Českých Budějovic. Ještě silnější, než jsme čekali, to si v tuto chvíli říkají o nadcházejících odpoledních bouřkách meteorologové a proto zpřísňují výstrahu. Bouře můžou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině, kroupy velké jako třešně a přívalové srážky s úhrny kolem 30 mm. Dají se čekat výpadky proudu. Objevit se můžou i přívalové povodně. Výraznější bouřky se začnou vytvářet nejprve na jihu Čech a při jejich postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí do 18 hodin pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje a taky pro Dačicko v jižních Čechách. Česká sexuologie a psychiatrie přišla o významné jméno. Zemřel Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Sexuologická společnost o něm píše, že byl hlasem rozumu, který dokázal otevírat i složitá témata s mimořádnou noblesou. Zvěřina se po listopadu 89 uplatnil i v politice. V barvách ODS krátce zasedal ve federálním shromáždění. Výrobci zmrzlin slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
5: Během vlnverer stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
4: A Kubík přidává i zajímavost, vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v kelímcích za skoro 9 000 korun. V ostravské zoo se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Porod byl pro chovatele překvapením, protože očekávali nový přírůstek až na podzim.
6: Až donedávna měli totiž ve stádu samce menšího vzrůstu, což byl handicap při páření. Loni se proto rozhodli pro výměnu samců. Přivezli zkušeného 5letého z Liberce, který se samicemi rychle zžil. A vzhledem k tomu, že žirafy jsou březí 14 měsíců, nikdo porod teď v létě nečekal. Mládě se ale má k světu a je dobře vyvinuté. Je tedy jisté, že jeho otcem je ten původní malý samec. Žirafy Rothschildovy vychová ostravská zoo již bezmála 40 let a dosud se v Ostravě narodilo 17 mláďat. To nejnovější mohou lidé spatřit z vyhlídky nebo při projížďce Safari Expressem. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
4: Tisíce lidí jsou bez přátel, alespoň těch facebookových a instagramových. Tyhle sociální sítě totiž hlásí masivní výpadek. Lidé po celém světě i v Česku si čtou hlášku, že váš účet je momentálně nedostupný kvůli problémům s webem. Problémy se službami uživatele začaly hlásit ráno evropského času. Hlášení o chybách eviduje server Down Detector. Společnost Meta, která služby jako Facebook, Instagram nebo WhatsApp provozuje, k výpadku zatím mlčí.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Fotbaloví mistři světa večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje taky rekordní odměnu od FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentinou získá v přepočtu 1 000 000 000 korun. Poražený tým obdrží skoro 700 milionů. Česká reprezentace po vyřazení ve skupině dostane 265 milionů korun. FIFA krátce před turnajem informovala o navýšení odměn. Reaguje tak na brblání některých svazů s vysokými náklady na cestování a ubytování ve třech pořadatelských zemích. Je po zprávách a vrací se Lenka Haluzová.
0: Tak když to brblání má takovýhle výsledek, tak to bych taky brblala, viď? Já mám pro vás spoustu muziky Činasky a jejich selhání, ale na úvod hodiny to jsou Reddy Kirken a Černý brejle. Tak ať se vám hezky poslouchá, přeju krásnou neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Radio Impuls, my máme rádi muziku českou, slovenskou, anglickou, italskou, jaká přijde pod ruku, za chvíli teda třeba Petr Nať a S nohami na stole. A už příští týden začne Benátská s Impulzem. Ptáme se vás v našem víkendovém tématu, jestli máte rádi letní festivaly a jestli se letos chystáte do Liberce. Vysílejte spolu s námi 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp, anebo můžete nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Za chvíli vyrazíme na silnice, popojíždí nám to na dálnici D1 a zdržíte se i na 34. Podrobnosti za 2 minutky.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po pojížděr budete v obou směrech na D1 u Brna před 196. kilometrem. Dále cestou z Brna do Prahy je 3-kilometrová řada před omezením na 22. kilometru u Mirošovic. Na trase z Tábora do Prahy vázne provoz před Miličínem, potom mezi Voticemi a Olbramovicemi a zdržíte se ještě na příjezdu do Benešova. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce se zbrzdíte mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Víc než 3-kilometrová kolona je na Pražském okruhu směrem do Modletic před omezením na 18. kilometru a v protisměru si postojíte mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. Číslo jsem k nám, pokud víte ještě o něčem dalším, 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls, už zítra vám můžou Impulzovi zavolat a vy, pokud zvednete ráno telefon se slovy halo, tady Impulzovi, budete o 10 000 bohatší. Důležité je být do naší ranní hry přihlášeni. Udělejte to přes formulář klidně několikrát, najdete ho na našem webu impuls.cz nebo ve žluté aplikaci.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: za chvíli Jahody Mražený a Jiří Schellinger. České prázdniny nás tento týden provedly po východních Čechách. Kdo se tady narodil a proslavil nejen celé Česko, tak to už prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Co by to bylo za prázdninovou neděli, kdybychom si neudělali výlet za slavnými rodáky? Naší první dnešní zastávkou je Litomyšl, kde se narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, Bedřich Smetana. A že pocházel z pořádně velké rodiny. Narodil se jako 12. dítě a byl zároveň prvním synkem Sládka Františka Smetany. Víc než pivo ho ale zajímala hudba a se Smetanou si tak nejspíš spojujeme hlavně naší nejhranější českou operu Prodanou nevěstu. Ve východních Čechách se ale narodili i významní vynálezci. Třeba v Helvíkovicích u Žamberka přišel na svět Prokop Diviš. Katolický kněz, přírodovědec a vynálezce, kterého si většina z nás pamatuje jako autora bleskosvodu. S tím se mimochodem pojí jedna zajímavá historka. Když testoval svoji povětrnostní mašinu, jak bleskosvod nazýval, místní obyvatelé ho obvinili ze sucha a zařízení zničili. A zaplujeme ještě do Chrudimi. Právě tady se roku 1793 narodil Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu. Právě díky jeho nápadu se lodě přestaly spoléhat jen na plachty a vesla a vydali se vstříc moderní době. Paradoxní je, že světové slávy se za života příliš nedočkal. O významu jeho vynálezů se naplno začalo mluvit až po jeho smrti. Tak schválně, kdo z dnešních rodáků vás překvapil nejvíc?
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic

0: Pauzu, za chvíli Eňa, anebo taky Slza a Holomráz. Za chvíli ještě předtím, ale vyrazíme na silnice, pomalu to jede na dálnici D1 a v Brně se bouralo. Podrobnosti už jenom za půl minutky.
1: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Jen já, o mě tu kráčí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Už se to veze, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 u Brna před 196. kilometrem a to v obou směrech. V Brně na Zvonařce směrem na výstaviště za křižovatkou s ulicí Dornych brzdí provoz nehoda dvou osobních aut. Teď měříme na Vysočinu. Na trase z Pelhřimova do Humpolce vás neprovoz mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem z obou stran. Doprava vás dne i na silnici 3 z Tábora do Prahy před Miličínem a také mezi Boticemi a Olbramovicemi. Hodně plný je Pražský okruh směrem do Modletic před omezením na 18. kilometru. Ve směru na letiště se zdržíte mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. A na silnici 20 z Plzně do Písku před Nepomukem zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Kratší kolona je tam v obou směrech. Já vám přeju pevné nervy, šťastnou cestu. Připomínám linku dopravní centrály 605 222 007. Nahrávat můžete samozřejmě pořád vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Plus. Krásnou neděli, bude 13 hodin. S vámi Lenka Haluzová a taky Jana. V Hranicích je jasno a svítí sluníčko. Doufám, že to vydrží, máme 22 stupňů. Taky Hamry u Svojanova hlásí 22 stupňů, to píše Jarda, ale v dálce prej už vidí bouřku. Chatař Jaromír, ale v Šumperku hlásí bouřku, lije jako z konve a 20 stupňů. Díky za vaše zprávy. 605 222 007 je číslo sem k nám. Zítra bude v jižní polovině území většině polojasno. V severní polovině naopak spíš oblačno, přechodně až zataženo a na severu místy přehánky, k večeru se vyčasí. Naměříme 18 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. No a o nebezpečí digitálního světa pro děti za chvíli Iva Horáková ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Okamura jednal před cestou do Číny s tajnou službou. Pražský okruh je znovu průjezdný. Fotbalový šampionát míří do finále. 13 hodin, klidnou neděli přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Tomio Okamura jednal s vedením českých tajných služeb. Setkání proběhlo v rámci Okamurovy přípravy před dnešní cestou do Číny. Šéf sněmovny to řekl v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News. Dodal, že česká delegace je připravena řešit i aktuální konzulární záležitosti. Tím Okamura naráží na to, že Peking nedávno zadržel Čecha. Okamura ale odmítl sdělit, zda o něm bude v Číně skutečně jednat. Prozradil ale, že tento zadržený Čech má čínskou manželku. Na cestu do Číny odlétá předseda sněmovny odpoledne. Opozice jeho cestu kritizuje a tvrdí, že jí legitimizuje postup Pekingu. Pražský okruh je opět volný. Uzavírka mezi Slivencem a Řeporyjemi skončila v 11 hodin dopoledne. Dělníci na okruhu od večera bourali dva nadjezdy v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v reálném, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši potomci tráví volný čas.
5: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
6: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
5: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
7: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapáhlat nepříjemné, třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
5: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Požářiště ve Zlíně opouštějí další hasiči. Vzhledem ke klesající teplotě u vyhořelé výškové budovy klesá počet zasahujících jednotek ze 6 na 3. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky, jsou opět připraveni na evakuaci z objektů v okolí. Před 2 dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí. Peru zasahlo zemětřesení, v oblasti se zřítilo několik budov a nejméně jeden člověk přišel o život. Otřesy měly sílu 5,5 stupně. V Peru se zemětřesení odehrávají často.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Pomalu, ale jistě se blíží fotbalový večer. Od 9 hodin nás totiž čeká největší sportovní událost planety. Alespoň to tak vidí fanoušci fotbalu. Ve finálovém zápase mistrovství světa se utká Argentina se Španělskem. Detaily připojí sportovní reportér Tomáš Zemánek. Hezké odpoledne.
8: Hezký fotbalový den. Potká se takticky nejlepší tým turnaje, skvěle hrající Španělsko a jeho možná nejurputnější, nejbojovnější výběr z Argentiny. Předem se celý svět dívá hlavně na její hvězdu Lionela Messiho. Nejúspěšnější hráč fotbalové historie svůj tým dotáhl k příležitosti na obhajobu světového triumfu. Ta se nikomu nepovedla už 64 let. Messi na turnaji prozatím nasázel 8 gólů, čímž dalece převýšil pouze jednogólovou hvězdu Španělů, 19-letého Lamina Yamala. Nejlepší fotbalista současné generace se střetne s hlavním kandidátem na svého nástupce a dost možná uvidíme nejsledovanější sportovní přenos v historii, který se může přiblížit 2 miliardám diváků. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: No, na odpoledne jsem měla naplánovanou dlouhou procházku a teď nám tady začalo pršet a bouřit. U vás taky už je bouřka nebo pořád ještě svítí? 605 222 007, napište.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Rádio Impuls, za chvíli Luis Capaldi, anebo taky Ilona Čáková, ta nás vezme do léta La Isla Bonita, její letní hit. Počasí dneska čaruje, mě to tady dost zkomplikovalo odpolední program, protože Prahou se přehnala bouřka, zatáhlo se, ochladilo, ale jinde, jak píšete, je úplně nádherně. Vizovice, Masters of Rock, krásně, 30 stupňů, to píše Jarda. Dobrý den, ve Vyškově máme 34 ve stínu, na nebi jenom pár mráčků, vypadá to na krásné horké odpoledne, tak to píše Petra. Hlasová zpráva dorazila.
1: Dobré odpoledne, zdravím aktuálně z Moravskoslezských Beskyd. Počasí zatím slunečno, hrozně dusno, teplota nám ve stínu koliduje od 25, na sluníčku po 33 a je oblačno. Vypadá to tak na nějaké to skutečné odpolední bouření, zatím ale vše v pořádku, bez větru, bez deště. Zdravím z Frýdlantu nad Ostravicí, Jana.
0: Jano, díky. V podstatě potvrzuje Ilona Strojanovic, máme 22 stupňů, tak nějak polojasno, ale hodně dusno, asi to přežene nějakou bouřku. Verča píše u nás ve Velešíně, po dešti a máme krásný vzduch. Chaty Osika 20 stupňů a bouřka prší, hlásí Jana. Jitka napsala zprávu, právě jsem dojela ze Slaného na Kladno, stihl mě pěkný slejvák a nějakých 20 stupňů máme. Jirka z Českých Budějovic hlásí taky 15 stupňů. A ještě díky vám všem za vaše zprávy. Pište dál 605-222-007.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď míříme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Prahy po D6 směrem do Karlových Varů na prvním kilometru havarovalo osobní auto, doprava tady zpomaluje. Víc než 3-kilometrová kolona je na Pražském okruhu směrem do Modletic před omezením na 18. kilometru. Ve směru na letiště se zdržíte mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. Na cestě z Tábora do Prahy jsou kolony před Miličínem, dále mezi Boticemi a Olbramovicemi a také na příjezdu do Benešova. No a přesouváme se na Vysočinu, na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce si v obou směrech postojíte mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Šťastnou cestu vám všem, ozvěte se, kdybyste narazili na problém 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Cyndi Lauper za chvíli vystřídají na Impulzu kluci z Poetiky, zazní jejich Půlnoc. A už příští týden začne Benátská s Impulzem. Co vy máte rádi festivaly a chystáte se letos do Liberce? Napište na 605 222 007, to je číslo, kam můžete psát sem na WhatsApp, anebo nahrajte hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci a vysílejte spolu s námi.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzu už chystám klasiku pro radost, bude to Marie Rotrová a její Markétka. Ale teď už je tady tradiční ohlednutí za uplynulým týdnem, tentokrát s reportérem Vítkem Zábranským. Jdeme na to.
1: Moment, kdy všechna média píší, že jsem srazil sanitku, je poněkud trapný, protože prostě to nebyla sanitka.
2: Ano, enfant terrible české politiky Filip Turek. Kolem motoristického poslance je znovu rušno. Vládní zmocněnec se na křižovatce v centru Prahy srazil s nemocničním autem, když kolonu objel odbočovacím pruhem.
1: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky byl na zelenou.
3: Pan Babiš měl přestat se zabývat prezidentem České republiky a začít se neprodleně zabývat prezidentem tříčleného Jaguar klubu.
2: Hřímal u sněmovního pultíku opozičník šéf Pirát Zdeněk Hřib. Turek se dočasně vzdal vládního zmocněncování, nehodu vyšetřují policisté a na výsledky si s chutí počkáme. Vracíme se do turecké Ankary, tam minulý týden proběhl tolik propíraný summit NATO. Rozdvojená česká delegace vyvolávala silné reakce, alespoň podle tvrzení slovenského prezidenta Petera Pellegriniho.
4: Zloženie delegácie české vyvolalo rozruch a naozaj bolo predmetom aj rôznych vtipov a poznámok. To bolo niečo, čo nepochopili, ako je možné, že vedúci delegácie je premiér.
2: No Andrej Babiš to videl trochu inak.
5: Za nami chodili naši partneri, zeptali pro Boha, proč tady je.
2: Tak jak to tedy bylo?
6: Právě teď se Linda Nosková ukazuje na balkóně.
2: Naštěstí Česko ve světě nereprezentují jen politici, ale i úspěšní sportovci. Přerov přivítal tenistku úřadující wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou. Velká událost. Na místo jsme proto vyslali oči a ústa kolegy Tomáše Zemánka.
7: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
8: Šiltovku.
9: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru.
8: Já ruku, protože úplně připravená s fotkou nejsem.
10: Je to pro mě takové městečko klidu. Já jsem vždycky ráda, když si můžu přijet zpátky do takové bublinky.
2: A ještě jednou Přerov, tentokrát s výrokem týdne. Vedle Lindy Noskové se mediálnímu zájmu nevyhnul ani její otec Drahoš.
11: Horší je, že už mě poznávají lidi.
12: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
11: Ne, víte, co já končím tady.
2: Hezkou neděli přeje Vítek Zábranský.
13: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za chvíli týma jejich reklama na ticho, ale ještě než utichneme, tak vyrazíme na silnice. Vidím několik nových dopravních nehod, třeba na D35C a taky na D3 a nebo na D4. Podrobnosti za minutku.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D35C na 241. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice havarovalo osobní auto, doprava tady zpomaluje. Přerušovaná kolona je na D1 u Brna ve směru do Prahy mezi 200. a 190. kilometrem. Ucpaný je v obou směrech Pražský okruh před Barandovem kvůli zúžení. Havarovaný osobák stále překáží na výjezdu z Prahy směrem do Karlových Varů na 1. kilometru. Přímo v Praze se bouralo na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu. Před sjezdem do Štěrbohol kolona se táhne od Běchovic

0: Skvěle vám hraje Radio Impuls, skvěle, poznám to podle toho, že i Iva Horáková se roztančila. Mimochodem, ta pro vás chystá informace velmi zajímavé o tom, že vláda bude zítra projednávat hračky. Jestli chcete vědět, jaké, tak si počkejte. No a s vámi projednáváme počasí. V Hnačově se prohnala bouřka a teď je tam 17 stupňů, napsala rodina Šrámkových. Klobouky, u Brna konečně prší, píše Lidie, a třeba ještě Bílý potok, severní část republiky 14 stupňů a prší, napsal Standa. Pište i vy ostatní, jaké máte počasí. Zítra v jižní polovině území bude většinou polojasno, na severu většinou oblačno, přechodně až zataženo. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. A nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jihu Moravy i kolem 25 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Babiše se drží myšlenka na vládní čtvrť. Českem už postupují bouřky. Požáry ve Španělsku polikají tisíce hektarů lesa. A zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Babiš se drží vidiny vládní čtvrti. Premiér chce obnovit projekt vybudování tohoto místa, které chce postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvádí na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Vybudování vládního areálu Babiš ve videu obhajuje tím, že není důvod, aby ministerstva kultury, školství nebo pro místní rozvoj sídlila v historických palácích. V Ložnici Šlechtice má být podle Babiše muzeum a ne ministr. Českem se už ženou bouřky. Na jihovýchodě je doprovodí silný vítr, přívalový déšť a kroupy jako třešně. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísňuje výstrahu. Varuje před výpadky v dopravě, energetice a zemědělství. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí do 18 hodin pro Jihočeský kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Hasiči jsou ve Zlíně v případě silného větru opět připraveni na evakuaci z objektů v okolí hořící výškové budovy ve městě.
4: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Karlovarský kraj se připravuje na úbytek žáků. Celkové počty budou kvůli demografii klesat na základních školách, ale i ve školkách. Situaci může lokálně změnit třeba příchod silného investora, jako třeba v Chebu. Možná i proto je místo starostka západočeského města Ilona Medunová optimistická.
5: V základních školách máme počet tříd a žáků stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost minimálního počtu 180 dětí. Ve školské zařízení, tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena.
3: Další cestou, jak se vyhnout zavírání škol a školek, by mohlo být umožnění sdílení některých činností nebo širší spolupráce mezi menšími obcemi a městy. Vláda zítra probere hračky. Kabinet totiž projedná úpravy upřesňující povolené složení hraček. Konkrétně jde o použití kobaltu. Kobalt je podle navrhovaného nařízení přidán na seznam látek, které jsou pro výrobu hraček označeny jako karcinogenní anebo toxické. Cílem nařízení je sladit české předpisy s dodatkem unijní směrnice o bezpečnosti hraček, který povoluje použití tohoto kovu pouze v případech, které pro děti nepředstavují riziko. Lesní požáry ve Španělsku už spolikaly přes 12 000 hektarů trávy, křoví a lesů. Kvůli ohni museli úřady evakuovat několik stovek lidí, zatím si nevyžádal žádné oběti. Požár vypukl ve čtvrtek asi 100 kilometrů severně od Madridu. Na pražské Štvanici zítra začne hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Hraje se na tvrdém povrchu, akce vyvrcholí finálovými zápasy příští neděli. Dvůr Králové nad Labem chce nové zázemí pro fotbalisty a atlety. Nová tribuna se šatnami vyjde na 160 milionů korun.
6: Stávající tribuna se šatnami na letním stadionu slouží sportovcům bez velkých úprav od 60. let minulého století. Kromě fotbalistů a atletů stadion využívají školy i veřejnost. Projekt počítá s 10 šatnami, tribunou pro 310 diváků i s rekonstrukcí travnatého hřiště. Radní budou v srpnu schvalovat dodavatele. Modernizaci letního stadionu Dvůr Králové připravuje od roku 2021. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
0: 4 minuty po 14. hodině vám krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Sportovní impulzy za necelou 3/4 hodinku, české prázdniny za 10 minut a teď už Janek Ledecký právě teď.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kamín klej.

0: S vámi je Radio Impuls, no a určitě jste zaregistrovali náš letní speciál, který se zaměřil na další lokální výrobek, který znají po celém Česku. V rámci putování po východních Čechách se tentokrát reportér Tomáš Kabát vydal do Pardubic, pro které je typické co? No přeci perník.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
2: Mě až oči přecházejí z toho, když vidím, co všechno se z perníku dá vytvořit. Vedle mě je Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, výrobce pardubického perníku. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak jak vidíte, tak je to od klasických srdcí, perníkových chaloupek, co každý se asi pod pojmem pardubický perník vybaví, tak je to po krajinky zimní, nádherné, ladovské, které tatínek miluje. Oblíbili jsme si je všichni po různé výroční perníky. Klobouk z perníku nebo motýlek, tak se dá vytvořit kde co.
2: Proč je vlastně perník spojený právě s Pardubicemi?
3: U nás v Pardubicích se dá říct, že už 500 let tady vlastně je tradice pardubického perníku.
2: No a z čeho byl tady v minulosti a z čeho je dnes?
3: To by se dalo říct, že se snažíme samozřejmě uchovat právě co nejvíc tradiční tu recepturu.
2: Takže v čem je specifický?
3: Má v sobě ten meruňkový džem, který je tedy velice chutný, vláčný a tomu těstu dává určitou barvu i chuť. Ale není to jediné, je tam samozřejmě i med. Tohle spojení dává vlastně tomu perníku tu krásnou barvu, kterou má mít i nadýchanou strukturu.
2: S Markétou Janošovou si povídáme o perníku. Proměnila se nějakým způsobem technologie té výroby?
3: Dá se říct, že ne. Samozřejmě, že se snažíme věci, které se musí dělat ručně, na tom perníku zůstávají samozřejmě tradičně ručně vyráběné. Velkou výhodou je, že už máme vyvalovačku, nemusíme to válet, jako dědeček si pamatuju, ještě válečkem. Máme míchačku perfektní, starodávnou, která úžasně funguje a je to zjednodušení, ale jinak opravdu je to všechno ruční práce. Ten perník jde několikrát z ruky do ruky, aby vlastně došel na prodejnu a vypadal tak, jak vypadá.
0: No tak to byl Tomáš Kabát z pardubické firmy Janoš. Teď se české prázdniny s Rádiem Impuls přesouvají na sever Čech. Celý příští týden vyvrcholí festivalem Benátská s Impulzem, který začíná ve čtvrtek ve Vesci u Liberce.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Rádio Impuls, doprava 007.
1: A jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám 5-kilometrovou kolonou na D1 ve směru do Prahy před omezením na 25. kilometru. Teď na trasu z Tábora do Prahy. Tam si postojíte u Mezna, dále mezi Voticemi a Olbramovicemi. No a zdržíte se ještě u Benešova a u Čerčan. V obou směrech je ucpaný Pražský okruh před Barandovem. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila 3 osobní auta, připravte se na delší zdržení. No a pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 174 a 196. No a v protisměru se zdržíte mezi 196. a 190. kilometrem. Jak se vám jede, hlaste to do žluté mobilní aplikace anebo nám volejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, vždycky je to o trochu lepší.

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou a také děláme všechno pro to, abyste byli o něco málo bohatší. Jestli máte rádi peníze a 10 tisíc pro vás nejsou malinké penízky, no tak se přihlaste do hry Halo tady Impulzovi, protože za 3 slova vám právě tahle částka bude náležet, třeba už zítra mezi 5. a 9. Ve chvíli, kdy to pro vás malé peníze jsou a řešili byste jen a jen dvojnásobek, můžete jít do bonusové otázky, ta se bude týkat českých prázdnin tady u nás na Radio Impuls. No a ve chvíli, kdy správně odpovíte na bonusovou otázku, tak vám náleží dvojnásobek, tedy 20 tisíc korun. Nic z toho se ovšem nestane, pokud se do hry nepřihlásíte, tak se podívejte na web impuls.cz anebo se přihlaste přes naši žlutou mobilní aplikaci, protože v obou případech je přihlášení zdarma a hlásit se můžete každých 5 minut. Tak hodně štěstí!
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: I think his king is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between Nightmare and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: S vámi je Radio Impuls, v naší krabičce už za chvilku Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Teď už to bude téma jiné, sportovní.
1: Sportovní impulzy.
0: Svět se dnes spojí jako málo kdy, lidé ve všech koutech planety se totiž těší na finále své oblíbené hry, ano, fotbalu. Nejsledovanější sportovní událost vůbec se koná jen jednou za 4 roky a tentokrát bude patřit Španělsku s Argentínou. Nejde ale jenom o góly, baví nás totiž i příběhy kolem. No a jeden takový do studia nese sporták Tomáš Zemánek. Hezké odpoledne, Tomé.
2: Hezký den. Největší hvězdou obou týmů je Lionel Messi. Ačkoliv se to zdálo nemožné, i v 39 letech je pořád nejlepším hráčem turnaje a nahání strach právě i Španělům, kteří hrají takticky nejlepší fotbal. I tenhle zástupce evropského kontinentu ale má svoji superstar 19-letého Lamina Yamala. Messi hrál většinu své klubové kariéry za Barcelonu a tu teď táhne právě Yamal. Na podobné pozici s podobným herním stylem, takže je lidi srovnávají a vidí v Yamalovi nového Messiho. Přeloženo nového nejlepšího fotbalu.
0: No i spoustu z nás fotbalem nepolíbených už si našla jedna 18 let stará fotka, kde se hodně mladý Lionel Messi fotí vedle dětské vaničky s roztomilým, asi tak zhruba rok starým dítětem. No a před nějakou dobou se ukázalo, že koupal právě tohle Lamina Yamala, tak to je náhoda.
2: Neuvěřitelná, Messi mu bylo 20, byl už velká hvězda a v Barceloně ho tenkrát poprosili, aby se zúčastnil nějakého focení pro charitativní kalendář. Přidělili mu malého kluka, dítě dvou afrických imigrantů, Messi se vyfotil, pochoval si ho, no a dneska se proti tomuhle klukovi postaví v největší mírové bitvě, kterou jako lidstvo známe, ve finále fotbalového mistrovství světa.
0: Přesně tak, Španělé a Argentinci, dva fotbalové národy. Jak to v tamních městech asi tak večer podle tebe bude vypadat?
2: Šílenství. My Češi si takovou oddanost sportu vůbec neumíme představit, ale můžete si najít záběry z hlavního města Argentiny Buenos Aires, když se mistrem světa stala před 4 roky. Trvalo to jenom pár desítek vteřin a hlavní ulice města byly plné tancujících a pokřikujících lidí. Národní fotbalový tým tam znamená víc, než si dovedeme představit. Kdo zažil oslavy na Gána, může si je vynásobit třeba 10 a nějak se k tomu dostane. No a Španělé, i to jsou Jižani a jejich party by nebyla o moc slabší.
0: Tak já jdu násobit, tolik sportovní reportér Tomáš Zemánek o finále fotbalového mistrovství světa, které startuje v 9 večer. Tome, moc díky, naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Svatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Míříme na silnice za necelé 2 minuty, navštívíme Prahu, Pražský okruh, ale vydáme se také po D6 směrem do Karlových Varů.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Připravte se na delší zdržení a ucpané jsou kvůli tomu i Holešovičky od Bulovky. Na Pražském okruhu je 3-kilometrová řada před Barrandovem, a to z obou směrů. Bouralo se i na výjezdu z Prahy po D6 směrem do Karlových Varů, kolona měří necelý kilometr a vjedete do ní už na sjezdu z Pražského okruhu. Další fronty sledujeme na trase z Tábora do Prahy, a to u Mezna, dále mezi Voticemi a Olbramovicemi, a o nic lepší to není ani u Benešova nebo u Čerčan. Teď už se přesouváme na Vysočinu, v obou směrech si postojíte na trase z Humpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. No a pomalu to jede také na příjezdech do Brna cestou z Prahy, ale i od Vyškova. A já se vás ptám, jak to jede při neděli 19. července vám? Dejte vědět ostatním motoristům, pomáhejte, varujte. K dispozici je vám žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám můžete také zavolat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ale hlavně šťastnou cestu všem.

0: S vámi je Radio Impuls za českou muziku. Hned po zprávách třeba Divoký byl, písnička Plakala. Když už jsme u těch zpráv, tak jestli si vybavujete Bravíčko v mém věku, asi nejdůležitější časopis, tak jsme tam hodně sledovali jednu rubriku, tenkrát poprvé se jmenovala. No a asi víte, jestli jste byli mezi těmi, kteří to kupovali, kdože tam odpovídal na ty zajímavé dotazy, co se sexuální aktivity týče, no tak ten už není mezi námi. Jestli chcete vědět více, počkejte si na zprávy, Vláďa Vokálie připravuje. No a teď už s námi vysíláte, protože nám píšete, jaké máte počasí. Tak třeba v Karviné je 24 stupňů a je zatažená obloha, napsal to Pavel, moc díky. Když se vydáme do Ústeckého kraje, tak v Žatci mají 19 stupňů a krásně prý svítí sluníčko, to napsala Livie, moc děkujem. No a ve Žďáru nad Sázavou tam je prý bouřka a 18 stupňů, to je zpráva nepodepsaná, ale i tak za ní moc díky. Tak se staňte členem meteo týmu Rádia Impuls i vy a napište, jaké máte počasí na WhatsApp 605 222 007. Teď, jak už to vidí meteorologové, se zítřkem v jižní polovině území bude většinou polojasno. Na severu bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty podstatně méně než dnes a včera. Má to být 18 až 23 stupňů Celsia, ale na jihu Moravy bude stále kolem 25, na horách kolem 12 stupňů a na Šumavě kolem 16. Tak mi pište, kolik to ukazuje dnes a přímo vám.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Babiš oprašuje projekt vládní čtvrti. Rusko znovu masivně útočilo na Kyjev a tenista Tsitsipas se vrací mezi elitu. Jsou tu zprávy ve tři a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Vězni z plzeňských Bor vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy a Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice. A o práci je velký zájem.
5: Provoz v hotelu Hvězda, jak se Borské Káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovovýrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české sexuologie a po roce 1989 vedl sexuologický ústav v Praze. Působil také v politice za ODS jako poslanec, místopředseda sněmovny a později i europoslanec. Lyžařské centrum Špindlerův mlýn se rozšiřuje. Mimo sezónu na místě budují novou lanovku a také sjezdovku. O investicích mluví ředitelský areálu René Hroneš.
6: Už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
4: Doplním, že nová lanovka ve Špindlerově mlýně bude lyžaře přepravovat po 6 lidech. Rusko v noci podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla 2 ruské ropné tankery v Černém moři. A Stefanov Tsitsipas ovládl antukový turnaj ve švýcarském Gstaadu. Ve finále porazil Belgičana Collignona ve 3 setech a získal 13. titul ATP. Řecký tenista se z turnajového triumfu raduje poprvé od loňského března. Od té doby se v žebříčku propadl z elity až do 9. desítky.
0: Krásné odpoledne, po zprávách přeje Zdeněk Sekanina. Ptáme se vás, vzhledem k tomu, že začíná Benátská s Impulzem příští týden, jestli máte rádi letní festivaly a třeba na jaký koncert nikdy nezapomenete. Za chvilku vaše příspěvky, pište.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls nabídnu za chvilku Queeny, potom za českou muziku Petra Černocka a Zdeněk Merta, bude to Letní noc. No a teď už se vás ptáme vzhledem k začínající benátské s Impulsem příští týden, jestli máte rádi letní festivaly, chodíte na nějaké akce a na jaký koncert třeba nikdy nezapomenete. Tak napsal Vítek, že jeho nezapomenutelný koncert byl Donta Olivera v Praze. Píše, posloucháme ho často v autě a byl to splněný sen, už se těším na další koncert. Já jsem si našel tohoto interpreta, tak je to rapper, takže předpokládám, že Vítek bude trošičku mladší generace. Moc díky za tenhle příspěvek. No a Klára píše, že tento týden byla na Kolorsech v Ostravě a potkala její oblíbenou zpěvačku jménem LP. Zůstala na její vystoupení a bylo to super. Má prý na co vzpomínat, ale ráda by zašla i na český Mejdan s Impulsem, protože maminka se na něj prý chystá. No tak Kláro, vyražte i s maminkou, nejlépe tatínkem a doufám, že se tam všichni uvidíme. A když by nevyšel český Mejdan s Impulsem, tak můžeme se potkat třeba na benátské s Impulsem, která už startuje právě příští týden ve středu. Buďte u toho i vy, no a pište mi na 605 222 007, na jaký koncert vy nikdy nezapomenete.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobních aut překáží na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Kolona tady měří přes 5 kilometrů a postojíte si bohužel také v protisměru. Před Brnem směrem z Prahy to jede pomalu mezi 178. a 196. kilometrem. Na cestě z Tábora do Prahy se zdržíte mezi Voticemi a Olbramovicemi, dále před Mračí a také mezi Čerčany a Senohraby. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila 3 osobní auta. Připravte se na dlouhé zdržení v kolonách. No a v hlavním městě ještě zůstaneme do vysílání, totiž vstupuje náš agent. Tak povídej, kde to ještě stojí?
2: Z Barandova na letiště za posledníma semaforama 3 autáky. Sobě, aby se to nepletlo, tak ještě ucpaná celá trasa k letišti, tak si to tady užijte jako já. Čau.
1: Čau a moc díky, no doufám, že neletíte někam, že vám to neuletí. Vy ostatní dejte vědět, jak se vám při neděli 19. července jede, protože i vaše pomoc může zachránit třeba něčí dovolenou. Tak nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu všem.

0: S vámi je Radio Impuls, doufám, že jste si užili včerejší živák s kapelou Jelen, jako každou letní sobotu pro vás nějaký ten živáček máme. No a abyste nemuseli čekat celý týden, tak teď je dobrá zpráva pro milovníky všech opravdových živáků se čtyřmi Ačky. Protože příští týden startuje Benátská s Impulzem, tak my vám ve čtvrtek 23. července od 20. hodiny nabídneme kapelu No Name, živák přímo z Benátské. O den později, tedy 24. v pátek, to bude od 17. hodiny a 50. minuty David Koller. No a den na to, sobota, už od 16.30. Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Já bych řekl, že je to hodně silná sestava, tak buďte u toho, protože na Impulzu žijeme nejenom českou, ale také živou muzikou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: S vámi je Radio Impulse, za chvilku Olympici a Želva, no ale teď už budeme představovat další hrdiny všedního dne. Kdože je hledá?
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Ano, je to Aleš Růžička, no a hledá lidi, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Ať už jde o průvodce na hradech nebo řidiče autobusů, možná ho zaujali kuchařky, učitelky, záchranáři. Prostě v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls teď míříme se zuřivým reportérem do Prachovských skal nedaleko Jičína.
2: Ano, náš hrdina je správce přírodní rezervace Prachovské skály Dominik Fešter. Tento přírodní skvost nedaleko Jičína navštíví ročně na 150 tisíc lidí a Dominik se stará o to, aby se všude dostali, aby jim nehrozilo nebezpečí a také, aby v areálu bylo čisto.
3: Člověk to musí občas projít, podívat se, jestli někde není něco rozbitýho.
4: Co by mohlo být? To zábradlí třeba, jak se o tom bavili?
3: Zábradlí může být, jo, může být někde vyvalený kámen na schodech. Často chodím, že si vemu nůžky a vlastně stříhám větve nebo nějaký roští, který zase.
4: Aby to nějakého turistu nešvihlo do obličeje.
3: No, takže takový, jako, jsou to takové věci jako jednoduché, ale je prostě potřeba, aby to tady nějak vypadalo, aby to mělo nějakou tvář, tak jako se o to postarám.
4: Možná byste mohli poslat i nějaký jako vzkaz, jo, těm, co se sem chystají, i na základě nějakého příběhu třeba. Co se vám tady občas přihodí?
3: Nevyhazovat nikde odpadky, když je tady zakázáno kouřit, tak nekouřit.
4: A vyhazujou odpadky?
3: No, jako řekl bych, že se to zlepšilo, ale prostě
4: ještě jsou dobře,
3: tady to je, jo.
4: Kouřej.
3: Pak bych, to bych jako řekl jako velký důraz na to, prostě nekouřit, hlavně teď v létě, když je teplo, tak aby někde nevznikl nějaký požár.
4: Máme asi zkušenosti z Českého Švýcarska.
3: To je taková věc, jako, ze který bych já řekl, že mám jako největší starost.
2: No a tímto my našemu hrdinovi všedního dne, Dominikovi, děkujeme z celého srdce. A vy, kteří sem pojedete, si užijte návštěvu Prachovských skal. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: No a my hrdiny všedního dne hledáme i nadále v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls. Se za nimi zítra vypravíme na sever Čech. Už brzy ráno míříme do Hrádku nad Nisou s Impulzovými. Vstáváme v 5 a budeme rádi, když vstanete taky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika, my už ale pomalu míříme na silnice, bouralo se na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova na Brno a podrobnosti dodáme už za půl minuty v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel. Má mademazel, žizel.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomůže teď s nimi za Global Assistance Lenka Roštoková. Ahoj Leni.
3: Ahoj Zdenku, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Vyškov v omezení na 209. kilometru v levém pruhu probíhá odklízení nehody 3 aut kolony od 218. kilometru. Doprava zpomaluje i v protisměru od 204. kilometru. Ve směru do Prahy očekávají silný nedělní provoz a přerušované kolony mezi 41. a 14. kilometrem. Hodně ucpaná je na několika místech silnice 3 z Tábora do Prahy. Zdržíte se mezi Voticemi a Olbramovicemi, před Benešovem, před Mračí a mezi Čerčany a Synohraby. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Bystrkovem a Velkým Rybníkem. A kvůli spadlým drátům je neprůjezdná silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou u obce Lužice. Z Global Assistance Lenka.
0: Moc díky a jestli byste chtěli doplňovat dopravní informace Rádia Impuls i vy, tak můžete, je to totiž velmi jednoduché a navíc záslužné. Stačí uchopit mobilní telefon, najít žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, zmáčknout mikrofonek a pomáhat řidičům, anebo nám zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a pokud nasadíte úsměv za volantem, určitě tím nic neskazíte.

0: Dnes rádiem Impuls, jestli se radujete, radujte se, jako třeba v Ostravské zoo, kde slaví velký úspěch, povíme vám o něm za chvilku ve zprávách rádia Impuls. Jinak s námi vysíláte, a to mi dělá vždycky velkou radost, třeba v Toubos u Kunštátu hlásí zataženou 18 stupňů, napsala Emma, moc děkujeme. V Kaplici 17, to je zpráva od Jirky. Dětřichov nad Bystřicí, tam mají 15 stupňů, napsala Dáša, třeba Olomouc 22, Nina a ještě třeba Lázně Bohdaneč 17 stupňů a prší, píše autobusák Radek. Tak napište i vy ostatní, jinak zítra na jihu většinou polojasno, naopak na severu oblačno. Přechodně až zataženo a ujediněle přehánky, k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 a na jihu Moravy i kolem 25 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Končí cenové stropy pro naftu a benzín. Stát připravuje proteinový plán a u Jižní Ameriky se potopil trajekt. Jsou tu zprávy ve čtyři a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Pohonné hmoty v Česku před koncem vládní regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v dubnu, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V Ostravské zoo se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou maminkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Porod byl pro chovatele překvapením, protože očekávali nový přírůstek až na podzim.
3: Až donedávna měli totiž ve stádu samce menšího vzrůstu, což byl handicap při páření. Loni se proto rozhodli pro výměnu samců. Přivezli zkušeného 5letého z Liberce, který se samicemi rychle zžil. A vzhledem k tomu, že žirafy jsou březí 14 měsíců, nikdo porod teď v létě nečekal. Mládě se ale má k světu a je dobře vyvinuté. Je tedy jisté, že jeho otcem je ten původní malý samec. Žirafy Rothschildovy vychová ostravská zoo již bezmála 40 let a dosud se v Ostravě narodilo 17 mláďat. To nejnovější mohou lidé spatřit z vyhlídky nebo při projížďce Safari Expressem. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
2: Stát chce podpořit pěstování plodin s větším množstvím bílkovin. Ministerstvo zemědělství se chce zaměřit hlavně na hrách, soju nebo další luštěniny. A to proto, aby naše země byla méně závislá na dovozu. Projekt nazvali úředníci Proteinový plán. Osevní plocha luskovin a bílkovinných plodin přitom v Česku klesá meziročně dokonce o 18 stovek hektarů. U pobřeží jihoamerické Guajany se potopil trajekt. Na palubě bylo 116 lidí. Záchranářům se zatím podařilo zachránit nejméně 53 cestujících a pátrání po dalších pokračuje. Příčina neštěstí zatím není podle místních úřadů známá.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
4: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Superbowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Bieber. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Teď už vám krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Velká Británie má od příštího týdne nového premiéra. My se tématu pověnujeme za nějakých 10 minut. Vy mi stále pište, na jaký koncert nikdy nezapomenete.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: kdy hledáme signál.
1: S vámi je Radio Impuls, no a přesouváme se do Velké Británie, protože tahle země bude mít od příštího týdne nového premiéra. Stane se jim dosavadní starosta Manchesteru Andy Burnham. V uličce Downing Street ho bude vítat krom novinářů také jeden z jejich stálých nájemníků.
2: Pro kocoura Larryho to bude během 15-leté kariéry vrchního lovce myší v uličce samotné a přilehlém okolí už sedmý premiér. Nastěhoval se do Downing Street v roce 2011, kdy si ho osvojil a přivedl ze zvířecího útulku v londýnském Battersea tehdejší šéf vládního kabinetu David Cameron. Krom lovu myší má Larry na starosti také odhánění holubů a příležitostné vítání zahraničních státníků. Své území si přísně střeží. Když se mu pokoušel převzít část pravomocí kocouru ministra zahraničí Palmerston, byla z toho v Downing Street pořádná mela, pár ostrých škrábanců a dokonce i natržené ucho. Larry je populární i v zahraničí a má své účty na několika sociálních sítích. Obvykle však slouží k satirickým komentářům na jeho páničky a paničky. Oficiální zdroje tvrdí, že Larry není na rozdíl od britských premiérů financován daňovými poplatníky. Pravidelnou stravu a další péči mu ze své kapsy zajišťují zaměstnanci vládních úřadů. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda tří osobních aut komplikuje provoz na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Kolona tady měří přes 10 kilometrů a zdržíte se také v protisměru od 204. kilometru. Uzavřená je silnice 55 z Břeclavy do Hodonína u Lužic. Vyvrátil se tady strom a spadl na dráty vysokého napětí. No a ještě D10, 48. kilometr za Mladou Boleslaví směrem do Turnova. Tam havarovalo osobní auto a kolona tady má něco přes 1 kilometr. Pevné nervy, ať už stojíte v jakékoliv koloně. Jestli kolona, ve které jste právě teď zaparkovali, nezazněla v 007, tak to změňte tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní apky našeho rádia, anebo nám jednoduše zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Bruce Springsteena budou střídat tady na Impulzu, za chvíli Eláni, Znova sama, Dotkni. Teď to vypadá, že si trošičku přihřeje Radio Impuls polívčičku, protože my s vámi řešíme, jaký byl nezapomenutelný koncert, jestli třeba navštěvujete letní festivaly, hudební festivaly. No a přišly krásné příspěvky, jeden je od Pavla, který píše: na letní venkovní koncerty chodím spíše na menší akce, jako třeba solo koncerty No Name, Michala Davida, open air koncerty České filharmonie či Foku. Mezi nejlepší koncerty s více interprety ale patří české mejdany s Impulzem, které jsou stále lepší. Nejsou jen o interpretech, ale i o organizaci a překvapeních. V loni třeba Paolo Habera, který hrál přímo v publiku, 2 roky předtím Lucie Bílá s Čechomorem, k tomu před rokem skvělá moderace Vlasty Korce s Olgou Lounovou a reportérem Alešem Ružičkou. To jiní nemají, jen Radio Impuls, jste skvělí. Moc děkujeme, Pavle, tak tohle vždycky potěší a doufám, že se uvidíme na letošním českém mejdanu s Impulzem anebo na benátské s Impulzem. No ale ještě příspěvek od Evy a opět přihřívání polívčičky, píše, že Zdraví z Oder byla 2x na mejdanu s Impulzem a oba koncerty byly nezapomenutelné, ale top koncert byl pro ní Marek Ztracený v Edenu a už se těší na Letnou. No tak co vy, co váš nezapomenutelný koncert a chodíte na letní hudební festivaly? Napište mi na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrajte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Jednoho dne se vrátíš, Věra Špinarová už za chvilku v Impulzovic krabičce, no a české prázdniny Rádia Impuls nás tento týden zavedly do východních Čech. No a zatímco my objevujeme místní zajímavá místa, tak náš gastrošef si ani tentokrát nenechal ujít příležitost připravit pro nás a pro vás něco dobrého na zub.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Krásný den z dálného ostravského východa přeje ostravský gastrošef. Sikorky moje, vy si užíváte krásného leta a já tahám jazyk po zemi. No právě jsem dopísal další moju kuchařku, Fičáky za hubičku, která bude vycházet v září a Radio Impuls je mediálním parťákem. No, to bude fajné. Ani nevíte, co to dá za robotu smontovat dokopy ten můj slovní salát, aby to s partiou v tiskárně nejeblo o podlahu. No a co vy? Sedíte zrovna kajsik pod deštničkem a cucáte oblíbený napoj? Někde v Česku? Nebo mne posloucháte přes aplikaci u moře? No, jestli se chystáte do zahraničí, tak je třeba oprašit angličtinu. Tou se domluví skoro všude, je jednoduchá jak cip oproti češtině. Důležité je, že musíš u sebe nosit horký brambor a když budeš s kým si mluvit, dej si ho do huby. Nikdo nepozná rozdíl mezi rodilým Američanem ze South Forka. Tudyk máš krátký význam výrazu, bez kterých se na dovolené neobejdeš. Dobrý den, je guten tag, mám hlad, I'm hungry. Dej mi pivo, give me beer. No, možná ti donesou medvěda, uvidíš. Díky. Thank you very much. No a můžeš vyrazit za exotiku. A kdyby si náhodou potřeboval více slovíček, tak se kukni na sociální síťky Radia Impuls, bo tam ti uvařím katu všlech v anglickém jazyku. Tak krásné leto, sikorky moje, a puci muci, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Doufám, že jste nám neusnuli, jestli jste za volantem, možná, že jen srážka tří osobních aut stále komplikuje provoz na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova do Brna, tak doufám, že tentokrát za to nemohla Věra Špinarová. V každém případě my se na tohle místo podíváme za chvilku v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka teď opět obstará Lenka Roštoková jako profík z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Zdeňku, hezké odpoledne na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v omezení na 209. kilometru v levém pruhu probíhá odklízení nehody 3 aut kolonné od 220. kilometru. Doprava zpomaluje i v protisměru od 204. kilometru. Ve směru do Prahy na 29. kilometru překáží nepojízdné auto a doprava zpomaluje od 41. kilometru. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova na 48. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta kolona má kilometr. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Prahy u Nažidel šetří policie střed osobního auta s karavanem. S kolonami počítejte v obou směrech a zdržíte se také mezi Benešovem a Vračí. Kvůli spadlým drátům je neprůjezdná silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou u obce Lužice. Global Assistance, Lenka.
1: Moc díky, já ještě doplním, že po vážné nehodě osobáku s cyklistou je uzavřená silnice 52 v Mikulově na trase mezi Vídní a Brnem. Kolony se táhnou z obou směrů, místu se raději vyhněte. No, popřemýšlejte o tom, že končí víkend, navíc ještě ty buřiny někde. Dejte nám vědět, jak se vám při neděli 19. července jede. Do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls namluvte váš vzkaz, my odvysíláme. A nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: s námi, píšete nám, jaké máte počasí, tak mimo jiné se nám ozvala Janička z Vortové a naměřila 18 stupňů, tak pište i vy ostatní, jaké je počasí, jinak na jihu bude zítra většinou polojasno, naopak na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle přehánky, k večeru má ale oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 18 až 23 a na jihu Moravy i kolem 25 stupňů. A jestli chcete vědět, jaká číhají na děti nebezpečí o prázdninách, tak i to se dozvíte za chvilku ve zprávách Rádia Impuls.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Boulevard.
4: Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéu.
5: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Okamura bude jednat v Číně a Krejčíková si zahraje finále tenisového turnaje v Aténách. Jsou to zprávy v pět a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu silnic ještě výrazně vyšší částky než v tuto chvíli. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
6: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
7: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují. Ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
6: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
8: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
6: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura dnes odlétá na návštěvu Číny. Před cestou jednal s ministerstvem zahraničí a také s českými tajnými službami. Následně nevyloučil, že otevře také případ zadrženého Čecha. Hlavním cílem návštěvy je ale podle něj podpora obchodu, cestovního ruchu a obnovení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Cestu přitom kritizuje část opozice, a to kvůli napjatým vztahům mezi Prahou a Pekingem. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se třeba za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
9: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
5: No a Barbora Krejčíková si dnes zahraje finále turnaje WTA v Aténách. O trofej se večer utká s domácí Marií Sakkariovou. Její krajan Tsitsipas pro změnu vyhrál turnaj ve švýcarském Gstaadu, když ve finále porazil Belgičana Collignona 2-1 na sety. A ve švédském Bastadu se dařilo Rusovi Rubljovovi. Získal tam titul po vítězství nad Italem Darderim po setech 6-4 a 6-3.
0: Hezké odpoledne přeje hned po zprávách Zdeněk Sekanina. Vysílejte s námi, napište mi, na jaký koncert nikdy nezapomenete, jestli obrážíte letní hudební festivaly a kam se třeba chystáte.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls teď vysíláte s námi, my se vás ptáme, na který koncert nikdy nezapomenete a jestli obrážíte letní hudební festivaly. Napsali Katka Helča a Honza z Mikulovic u Jeseníku, že pro ně Top The Legends Rockfest Hořice parádní prý festival. Na její koncert byl v Lucerně 20 let Olympiku. Hosté byli Karel Gott, Marie Rotrová, Pavel Bobek. No a už chlapci budou slavit letos 63, to je prostě pecka. Dalibor Havířov napsal. Dříve jsem jezdila do Milotic na letní festival a vždycky to bylo super. Navíc to mělo výhodu, že v Milovicích bydlela dcera, takže jsem spala u nich a nemusela složitě hledat nocleh, napsala Jana. V pátek jsme si užili nádherný koncert Anika ve vinařství v Popicích. Výborné víno, krásné výhledy na Pálavu s duhou a zapadající slunce za vinohrady, to napsala další Jana. No a aby těch Janiček nebylo málo, tak ještě jedna. Před mnoha lety jsem byla v Praze na muzikálu Ježíš, byl to začátek éry muzikálu a nemělo to chybu, napsala Janča z Bruntálu, moc díky. No a tady ještě, abychom si opět přihřáli polívčičku, tak Drahomíra píše, že na koncerty a do divadla jezdí velmi ráda a na český mejdan s Impulzem jezdí s manželem pokaždé. Letos prý na ten 10. pojedou také a moc se těší. My se těšíme, že se tam uvidíme, no a vy nám zatím pište, jak to máte s hudebními festivaly a vůbec nezapomenutelnými koncerty. 605 222 007, číslo pro WhatsApp zprávy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.

Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Stále překáží nehoda 3 osobních aut. Kolona měří přes 9 kilometrů. V protisměru pak doprava zpomaluje. Tak prosím nekoukat, nefotit, jet pokračovat. Po vážné nehodě osobáku s cyklistou zůstává uzavřená silnice 52 z Vídně do Brna na průtahu Mikulovem. Volte včas objízdné trasy. D1 ve směru z Brna do Prahy, tam se popojíždí mezi 41. a 29. kilometrem. No a v Praze se bouralo na východní části okruhu u sjezdu na Běchovice směrem do Štěrbohol. Do kolony vjedete u Černého mostu. Jezděte opatrně podle předpisů, nejlépe pak s úsměvem, a kdyby cokoliv hatilo vaši dnešní, tedy nedělní trasu, tak to namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem. Yeah.

0: Také tam slyšíte, že máma má rýmu, jak zpívali pokondři. No tak možná si tuhletu písničku zpíváváte se svými kolegy, vrtíte se do rytmu, užíváte si to v práci a to je vlastně zázrak, takový malý zázrak. Jestli máte kolegy, kamarády, tak my jim tady říkáme milionoví kolegové a vy je můžete v podstatě pozdravit, odměnit tím, že jim necháte zahrát hned 7 pecek hezky v kuse a bez reklam. A kdy? Třeba už zítra při pondělku hned po 9. hodině dopolední. Jestli vás to zaujalo a chcete si udělat legraci a užít si ten pracovní den s vašimi milionovými kolegy trošičku lépe a jinak, tak se přihlaste na impuls.cz a budeme hrát zítra vám. Prostě milionoví kolegové, to je radost.
1: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Letní projekt Rádia Impuls, tedy české prázdniny, nás tento týden provedl nebo provedli po východních Čechách. Kdo se tady narodil a proslavil nejenom celé Česko, tak to vám teď prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Rádiu Impuls.
2: Co by to bylo za prázdninovou neděli, kdybychom si neudělali výlet za slavnými rodáky? Naší první dnešní zastávkou je Litomyšl, kde se narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, Bedřich Smetana. A že pocházel z pořádně velké rodiny. Narodil se jako 12. dítě a byl zároveň prvním synkem Sládka Františka Smetany. Víc než pivo ho ale zajímala hudba a se Smetanou si tak nejspíš spojujeme hlavně naší nejhranější českou operu Prodanou nevěstu. Ve východních Čechách se ale narodili i významní vynálezci. Třeba v Helvíkovicích u Žamberka přišel na svět Prokop Diviš. Katolický kněz, přírodovědec a vynálezce, kterého si většina z nás pamatuje jako autora bleskosvodu. S tím se mimochodem pojí jedna zajímavá historka. Když testoval svoji povětrnostní mašinu, jak bleskosvod nazýval, místní obyvatelé ho obvinili ze sucha a zařízení zničili. A zaplujeme ještě do Chrudimi. Právě tady se roku 1793 narodil Josef Fressel, vynálezce lodního šroubu. Právě díky jeho nápadu se lodě přestaly spoléhat jen na plachty a vesla a vydali se vstříc moderní době. Paradoxní je, že světové slávy se za života příliš nedočkal. O významu jeho vynálezů se naplno začalo mluvit až po jeho smrti. Tak schválně, kdo z dnešních rodáků vás překvapil nejvíc?
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Komplikace, stále čekejte na D1, na 209. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Překáží tam totiž nehoda 3 osobáků a my tady na rádiu Impuls tohle místo navštívíme za 1,5 minuty v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A opět převážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět se o ně podělí Lenka Roštoková za profesionály v Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Sladkov omezení na 209. kilometru už nehoda nepřekáží a kolona od 218. kilometru se rozjíždí. Nehoda komplikuje dopravu i ve směru na Vyškov. Na 207. kilometru tady má kolona skoro 3 kilometry. Ve směru do Prahy očekávejte silný nedělní provoz mezi 41. a 25. kilometrem. Na silnici 3 z Tábora do Prahy počítejte se zdržením na několika místech, nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak v okolí Benešova a také u Senohrad. Po nehodě osobního auta s cyklistou zůstává neprůjezdná silnice 52 z Rakouska do Brna v Mikulově v ulici 28. října. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Umpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště už Lechova. Lenka.
1: Moc díky, tak slyšeli jste to sami, silný nedělní provoz, tak ať ho nějakou tou nehodou nepodpoříte i vy, dávejte prosím pozor, no a kdybyste vyjeli do kolony, nebo viděli nehodu, anebo zahledli policejní hlídku, tak dejte vědět ostatním motoristům, protože tohle jsou věci, které by je určitě měly zajímat. Jak na to? Velmi jednoduché. Vemte telefon, vyhledejte žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, máčněte mikrofonek a nahrávejte. My už pak jenom odvysíláme, ale kdo pomáhá, jste hlavně vy. Můžete nám je klasicky zavolat na dopravní centrálu, ta má stále stejné číslo 605 222 007. Šťastnou cestu, ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv.

0: S vámi je Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Vy nám píšete, jaké máte počasí na 605 222 007 a tu a tam také nahrajete vzkaz, jako v tomto případě.
1: Ahoj, tady Leňa a Matouš, jedeme právě z Polska, byli jsme na dovolené u moře, bylo to skvělý, teď už nám po cestě dost prší, jinak nám počasí krásně vyšlo. A už se těšíme domů. Zdravíme na Kocourovec rodiče. Ahoj Leňa a Matouš.
0: Zdravíme také, no tak vidíte samý déšť. Řekl bych, že v Chocni to úplně neplatí, protože Markéta hlásí sluníčko a 18 stupňů a v Chýši je 20 stupňů Celsia, to napsala Marie. Tak kolik to ukazuje vám, pište a staňte se tak členy meteo týmu Rádia Impuls. Jinak zítra, tedy v pondělí, bude na jihu většinou polojasno. Horší to bude na severu, tam je oblačno, nebo bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytne nějaká ta přehánka k večeru, má ale oblačnosti i srážek ubývat. A nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25. No a Českem se v tento okamžik ženou silné bouřky, kterých regionu se problém už dotkl, tak to vám prozradíme ve zprávách už za malou chvilinku, tady na Impulzu.
2: Rodinu si člověk nevybírá. Až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
2: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Východem Česka se prohnaly bouřky. Zemřel známý sexuolog a politik Jaroslav Zvěřina a Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Silné bouřky zasáhly jihovýchod a východ Česka. Meteorologové pro část Moravy zpřísnili výstrahu na vysoký stupeň nebezpečí, ale teď večer by už situace měla být klidnější. Na jižní Moravě hasiči odpoledne vyjížděli k desítkám zásahů, a to kvůli popadaným stromům, poškozeným střechám a přetrženému vedení vysokého napětí. Bouřky provázely nárazy větru až 90 km v hodině. Přišly také kroupy i přívalové deště. Impuls situaci sleduje. Město Most dokončilo celkovou obnovu betonového památníku. Ten připomíná dělnické stávky z let 1920 a 1932. Monumentální stavbě na městském hřbitově se přezdívá podkrušnohorský Stonehenge.
5: Betonový monument připomínající lidské osudy, tak popisují unikátní památník sami Mostečané. Jde totiž o volně přístupný velký kruh s betonovými pilíři. Roky všechno chátralo, beton se drolil, okolí a přístupové schodiště zarůstalo plevelem. Mostecký magistrát díky penězům za útlum těžby, které posílá Evropská unie, nechal celý památník opravit. Stálo to 11 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české sexuologie a dlouhá léta vedl sexuologický ústav v Praze. Věnoval se také výuce na Univerzitě Karlově a podílel se na rozvoji sexuální výchovy v Česku. Po roce 1989 vstoupil i do politiky, byl poslancem a nakonec i europoslancem za ODS. Po odchodu z politiky se vrátil k odborné práci. Italský pilot Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1. 19-letý závodník Mercedesu porazil Charlese Leclerca z Ferrari o necelé 2 sekundy. Třetí skončil Max Verstappen. Antonelli si připsal 6. vítězství v sezóně a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Seriál bude příští týden pokračovat velkou cenou Maďarska. Dnešní večer patří největší sportovní a nejen sportovní události planety. Ve finálovém zápase fotbalového mistrovství světa se od 21 hodin utká Argentina se Španělskem. Detaily připojí náš sportovní reportér Tomáš Zemánek. Hezký den.
6: Hezký fotbalový den. Potká se takticky nejlepší tým turnaje, skvěle hrající Španělsko a jeho možná nejurputnější, nejbojovnější výběr z Argentiny. Předem se celý svět dívá hlavně na její hvězdu Lionela Messiho. Nejúspěšnější hráč fotbalové historie svůj tým dotáhl k příležitosti na obhajobu světového triumfu. Ta se nikomu nepovedla už 64 let. Messi na turnaji prozatím nasázel 8 gólů, čímž dalece převýšil pouze jednogólovou hvězdu Španělů 19-letého Lamina Yamala. Nejlepší fotbalista současné generace se střetne s hlavním kandidátem na svého nástupce a dost možná uvidíme nejsledovanější sportovní přenos v historii, který se může přiblížit 2 miliardám diváků. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tak už teď to zní jako nezapomenutelný zážitek a my se vás ptáme na váš nezapomenutelný koncert. Chodíte na letní hudební festivaly, co Benátská s Impulzem, pište v této hodině vaše příspěvky. Krásný večer přeje Zdeněk Sekanina.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Rádio Impuls pokračuje letní speciál, který se zaměřil na další lokální výrobek, který znají, troufám si tvrdit, po celé České republice. V rámci putování po východních Čechách se reportér Rádia Impuls Tomáš Kabát vydal do Pardubic. No a Pardubice a Perník, to je přeci typické spojení.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
2: Mě až oči přecházejí z toho, když vidím, co všechno se z Perníku dá vytvořit. Vedle mě je Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, výrobce pardubického perníku. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak jak vidíte, tak je to od klasických srdcí, perníkových chaloupek, co každý se asi pod pojmem pardubický perník vybaví, tak je to po krajinky zimní, nádherné, ladovské, které tatínek miluje, oblíbili jsme si je všichni, po různé výroční perníky. Klobouk z perníku nebo motýlek, tak se dá vytvořit kde co.
2: Proč je vlastně perník spojený právě s Pardubicemi?
3: U nás v Pardubicích se dá říct, že už 500 let tady vlastně je tradice pardubického perníku.
2: No a z čeho byl tady v minulosti a z čeho je dnes?
3: To by se dalo říct, že se snažíme samozřejmě uchovat právě co nejvíc tradiční tu recepturu.
2: Takže v čem je specifický?
3: Má v sobě ten meruňkový džem, který je tedy velice chutný, vláčný a tomu těstu dává určitou barvu i chuť. Ale není to jediné, je tam samozřejmě i med. Tohle spojení dává vlastně tomu perníku tu krásnou barvu, kterou má mít i nadýchanou strukturu.
2: S Markétou Janošovou si povídáme o perníku. Proměnila se nějakým způsobem technologie té výroby?
3: Dá se říct, že ne. Samozřejmě, že se snažíme věci, které se musí dělat ručně, na tom perníku zůstávají samozřejmě tradičně ručně vyráběné. Velkou výhodou je, že už máme vyvalovačku, nemusíme to válet, jako dědeček si pamatuju, ještě válečkem. Máme míchačku perfektní, starodávnou, která úžasně funguje a je to zjednodušení, ale jinak opravdu je to všechno ruční práce, ten perník jde několikrát z ruky do ruky, aby vlastně došel na prodejnu a vypadal tak, jak vypadá.
0: České prázdniny Rádia Impuls se už zítra přesunou na sever Čech, protože příští týden vyvrcholí festival Benátská s Impulzem, který začíná ve čtvrtek ve Vesci u Liberce.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává silnice číslo 52 z Brna do Vídně na průtahu Mikulovem. Důvodem je vážná nehoda osobáku s cyklistou. Místu se prosím raději vyhněte. No a neprůjezdná je také silnice 35 z Mohelnice do Moravské Třebové, tedy jeden z hlavních tahů mezi Prahou a Moravou. U Žipotína totiž zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Bouračka dvou osobáku brzdí provoz na D1 na 208 kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Dále z Brna do Prahy je pak přerušovaná kolona mezi 40. a 24. kilometrem D1. No a podobnou nehodu potkáte také na trase z Tábora do Prahy. Za Benešovem postojíte si tady asi v kilometrové koloně. Můžete pomáhat ostatním motoristům tím, že nahlásíte komplikace na vaší trase do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Vítěz bere všechno, skupina ABBA, no doufám, že zítra vezmete všechno vy a nemluvím teď jenom o 10 000 korunách za heslo halo tady impulzovi, ale rovnou 20 000 je za správné odpovězení naší bonusové otázky. Ve chvíli, kdy budete chtít takto zdvojnásobit peníze získané ve hře halo tady impulzovi, tak doporučuji, velmi výrazně doporučuji si osvěžit náš letní projekt České prázdniny, protože bonusové otázky se budou týkat právě jeho. No a zatímco celý týden jsme byli ve východních Čechách, v příští týden už vyrážíme na sever Čech. Tak to je jenom taková malá nápověda, jinak když se budete chtít do hry přihlásit, můžete tak činit opakovaně, protože to vždycky za to stojí. Na našem webu nebo ve žluté aplikaci se můžete hlásit každých 5 minut a zvyšovat tak své šance. Hodně štěstí už zítra mezi 5. a 9. ve hře Halo, tady impulzovi.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzově z krabičce potěšíme milovníky Václava Neckáře už za malou chvilku. Normálně bychom při neděli potěšili milovníky a příznivce Alana Hejmy, tedy našeho editora, ale ten má dovolenou, takže pro ty, kteří mají rádi našeho reportéra Vítka Zábranského, pro ty přichází okamžik, velký okamžik právě teď, protože on dnes nabízí tradiční ohlédnutí za uplynulým týdnem.
1: Moment, kdy všechna média píší, že jsem srazil sanitku, je poněkud trapný, protože prostě to nebyla sanitka.
2: Ano, enfant terrible české politiky Filip Turek. Kolem motoristického poslance je znovu rušno. Vládní zmocněnec se na křižovatce v centru Prahy srazil s nemocničním autem, když kolonu objel odbočovacím pruhem.
1: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou.
3: Pan Babiš měl přestat se zabývat prezidentem České republiky a začít se neprodleně zabývat prezidentem tříčleného Jaguar klubu.
2: Hřímal u sněmovního pultíku opozičník šéf Pirát Zdeněk Hřib. Turek se dočasně vzdal vládního zmocněncování, nehodu vyšetřují policisté a na výsledky si s chutí počkáme. Vracíme se do turecké Ankary, tam minulý týden proběhl tolik propíran summit NATO. Rozdvojená česká delegace vyvolávala silné reakce, alespoň podle tvrzení slovenského prezidenta Petera Pellegriniho.
4: Zloženie delegácie českej vyvolalo rozruch a naozaj bolo predmetom aj rôznych vtipov a poznámok. To bolo niečo, čo nepochopili, ako je možné, že vedúci delegácie je premiér.
2: No Andrej Babiš to videl trochu inak.
5: Za nami chodili naši partneri, sa ptali pro Boha, proč tady je.
2: Tak jak to tedy bylo?
6: Právě teď se Linda Nosková ukazuje na balkóně.
2: Naštěstí Česko ve světě nereprezentují jen politici, ale i úspěšní sportovci. Přerov přivítal tenistku úřadující wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou. Velká událost. Na místo jsme proto vyslali oči a ústa kolegy Tomáše Zemánka.
7: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
8: Šiltovku.
9: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru.
8: Já ruku, protože úplně připravená s totkou nejsem.
10: Je to pro mě takové městečko klidu. Já jsem vždycky ráda, když si můžu přijet zpátky do takové bublinky.
2: A ještě jednou Přerov, tentokrát s výrokem týdne. Vedle Lindy Noskové se mediálnímu zájmu nevyhnul ani její otec Drahoš.
11: Horší je, že už mě poznávají lidi.
12: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
11: Ne, víte co, já končím tady.
2: Hezkou neděli přeje Vítek Zábranský.
13: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Klozovic krabičky dáváme vždycky to nejlepší z české muziky. Teď to byl Václav Neckář. Za chvilku Michael Jackson, ten zpívat česky nebude. No ale vydáme se na D1 za chvilku v dopravě 007.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
2: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Ranní káva, naše porady, náš humor.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
1: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a nabízíme opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připojí je Lenka Roštoková z Global Assistance. Ahoj Leni.
4: Ahoj Zendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 216 a 207 km a pak mezi 201 a 196 km. Ve směru do Prahy očekávejte silný nedělní provoz mezi 41 a 25 km. Po nehodě osobního auta s cyklistou je průjezdná silnice 52 z Rakouska do Brna v Mikulově v ulici 28. října. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové mezi Žipotínem a Grunou šetří policie havárii osobního auta, doprava tam zpomaluje. Na silnici 3 z Tábora do Prahy očekávejte zdržení za Benešovem a pak mezi Pěti Hosty a Mirošovicemi. A dopravní omezení vás zdrží také na silnici 34 z Umpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště u Zlechova. Z Global Assistance, Lenka.
0: Moc díky, když už zdržení tak malé, když už zastavení policejní hlídkou, tak bez pokuty, no a doufám, že samozřejmě bez nehody. Kdybyste chtěli doplnit 007 Rádia Impuls, nic vám v tom nebrání, stáhněte žlutou mobilní aplikaci, nahrejte vzkaz, my odvysíláme. Můžete nám klasicky i volat na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: tady s Vláďou Vokálem vzpomínáme na nekonečný příběh. Bude to právě Vláďa Vokál, který vám poví za malou chvilku o šíření nebezpečné eboli v Kongu. Já vám teď povím, že v Hranicích je polojasno a 17 stupňů na teploměru, napsala Jana. Ve Slezských Pavlovicích mají 23, to píše Kamil, a třeba ještě tady Praha Čakovice 24 stupňů. Moc díky, že vysíláte s námi. Zítra na jihu bude většinou polojasno, na severu naopak oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 a na jihu Moravy i kolem 25 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta. Karlovarsko se chystá na úbytek žáků a Kongo dál bojuje s ebolou. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit, a to kvůli příští volbě hlavy státu. Pavel zatím znovu zvolení jen zvažuje a definitivně se chce rozhodnout příští rok. Potvrdil to v prezidentském speciálu na iDnes.cz. Vystrčil zároveň uvedl, že s vlastní kandidaturou na prezidenta nepočítá. Karlovarský kraj se připravuje na úbytek žáků. Celkové počty budou kvůli demografii klesat na základních školách, ale i ve školkách. Situaci může lokálně změnit třeba příchod silného investora, jako například v Chebu. Možná i proto je místo starostka západočeského města Ilona Medunová optimistická.
4: V základních školách máme počet tříd a žáků stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost minimálního počtu 180 dětí ve školském zařízení, tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena.
3: Další cestou, jak se vyhnout zavírání škol a školek, by mohla být třeba spolupráce mezi menšími obcemi a městy. Požár výškové budovy ve Zlíně hasiči likvidují už 11. den. Díky klesající teplotě snížili počet zasahujících jednotek ze 6 na 3. Dál ale vyhledávají skrytá ohniska pomocí dronů s termokamerou. Dnešní odpolední bouřka se silným větrem si vyžádala evakuaci 4 lidí z okolních budov. Okolí požářiště i nadále zůstává uzavřené a Impuls situaci na místě bedlivě sleduje. Na šumavském Srní se znovu otevřela lávka nad vlčím výběhem. Zavřela se loni v srpnu po útěku několika vlků. Návštěvnické centrum zve během prázdnin k prohlídce každý den.
5: Dřevěná vyhlídková lávka sloužila veřejnosti 10 let a za tu dobu přes ní přešel milion návštěvníků. Teď prošla rekonstrukcí nosních konstrukcí za více než 2,5 milionu korun. Při ní desítka vlků na tesaře z úctivé vzdálenosti dohlížela. Poslední část lávky bude opravena na jaře příštího roku. O prázdninách mohou lidé vlky pozorovat denně od 8.30 do 17 hodin. Od září bude provozní doba do 16 hodin. Klára Fajstová, Radio Impuls, Srní.
3: V Kongu se dál šíří extrémně nebezpečná ebola. Úřady nově evidují přes 2200 potvrzených případů a téměř 900 lidí nákaze podlehlo. Boj s epidemií komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu, a to kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba. Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve sportu Tadeje Pogačára, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačár má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour.
0: 3,5 minuty po 19. hodině aktuální čas. Krásný večer přeje Zdeněk Sekanina. Pojďme to uzavřít, napište, jaký koncert je pro vás nezapomenutelný a jestli se třeba chystáte na Benátskou s Impulzem. Za chvilku vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Určitě to i díky Impulzu víte, že už příští týden startuje také vrcholí Benátská s Impulzem. No a my se v souvislosti s tím ptáme, jak to máte s letními hudebními festivaly vy a třeba jaký je váš nezapomenutelný zážitek z koncertu. Napsala i včas Vršovic, že pro ní to byl letošní koncert Drupyho, byl prý úžasný a pokračuje. Abych nebyla ale ošklivá, tak jsem v nedávné době viděla také Suzy Quatro, což bylo také báječné vracení se do dětství. No a možná dalším nezapomenutelným byla francouzská dáma šanzonu Mire Mathieu. Moc díky za tenhle příspěvek. Kromě toho, že nám píšete, také nahráváte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Každý koncert je pro mě zážitek obrovský, velký. Mám strašně ráda koncerty. Nejvíce, na co ale teďka vzpomínám, tak je koncert Elánu. V roce 24 nám bohužel vstupenky propadly díky povodním, to jsme měli úplně jiné starosti, ale loni v Ostravě už jsme si ho nenechali ujít a bylo to úplně super. I když bohužel bez vašeho patejdla už to se nedá nic dělat. No a na co se těším teď? Na O2 Arenu a Maidan s Impulzem. Jsem strašně nadšená, že máme vstupenky, že tam pojedeme na ten 10. ročník a fakt se hrozně těším. Takže se mějte hezky a zdravím vás z upršené Slezské Harty. Ahoj Šárka.
0: Moc děkujeme, no tak takto krásně jsme uzavřeli víkend malých radostí i s vámi, protože jste vysílali s námi, no a teď, co bychom mohli, tak pojďme třeba na silnice.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tedy vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme 2-kilometrovou kolonou na trase z Benešova do Prahy před Senohraby. Konkrétně v Praze na Smíchově ve Strakonické ulici směrem do centra u Lihovaru boural autobus s motorkou. Kolona tady měří necelý kilometr. No a srážku osobáku s nákladňákem došetřují policisté na trase z Klatov do Plzně u Horní Lukavice. Stále můžete ještě doplňovat 007 Rádia Impuls i vy tím, že nahraje komplikace do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám jednoduše zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Tak jsem se podíval na stránky benácká.cz, abych se podíval na program letošní benácké Sympulzem a musím vám říct, že to od čtvrtka do soboty bude žít. Podívejte se, na to teď není ani, já myslím, že ten program bych nevyjmenoval možná ani za 5-10 minut, tak se jukněte, no ale když už mluvím o programu, tak ho samozřejmě budeme mít výrazně spjatý s vysíláním Rádia Impuls, protože vás čekají hned 3 živáky, jako jeden z vrcholů celého festivalu. Ve čtvrtek to bude kapela No Name. Jestli tedy nebudete na benátské s Impulzem, můžete poslouchat Radio Impuls. Přeneseme vám tu atmosféru přímo do vašich domovů. O den později, tedy v pátek, to bude David Koller s Koller Bandem. No a v sobotu pak hity Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy. No a jestli budete na benátské s Impulzem, tak už vám teď gratuluju, protože je to prostě hudební událost roku. O tom prostě vůbec žádná.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Víte, kdo na rádiu Impuls představuje a hledá hrdiny všedního dne? Je to náš fenomenální kolega Aleš Růžička.
1: Zuřivý reportér rádia Impuls.
0: No a kdože jsou hrdinové všedního dne? Třeba průvodci na hradech, nebo řidiči autobusů, učitelky, kuchařky, záchranáři. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď míříme s naším zuřivcem do Prachovských skal nedaleko Jičína.
2: Ano, náš hrdina je správce přírodní rezervace Prachovské skály Dominik Fešter. Tento přírodní skvost nedaleko Jičína navštíví ročně na 150 tisíc lidí a Dominik se stará o to, aby se všude dostali, aby jim nehrozilo nebezpečí a také, aby v areálu bylo čisto.
3: Člověk to musí občas projít, podívat se, jestli někde není něco rozbitýho.
4: Co by mohlo být? To zábradlí třeba, jak se o tom bavili?
3: Zábradlí může být, jo, může být někde vyvalený kámen na schodech. Často chodím, že si vemu nůžky a vlastně stříhám větve nebo nějaký roští, který zasahuje.
4: Aby to nějakého turistu neštihlo do obličeje.
3: No, takže takový, jako, jsou to takové věci jako jednoduché. Ale je prostě potřeba, aby to tady nějak vypadalo, aby to mělo nějakou tvář, tak jako se o to postarat.
4: Možná byste mohli poslat i nějaký jako vzkaz, jo, těm, co se sem chystají, i na základě nějakého příběhu třeba, co se vám tady občas přihodí.
3: Nevyhazovat nikde odpadky, když je tady zakázáno kouřit, tak nekouřit.
4: A vyhazujou odpadky?
3: No, jako řekl, že se to zlepšilo, ale prostě
4: ještě jsou
3: kouř, tady to je. Jo.
4: Kouřej.
3: Pak bych to bych jako řekl jako velký důraz na to. Prostě nekouřit, hlavně teď v létě, když je teplo, tak aby někde nevznikl nějaký požár.
4: Máme asi zkušenosti z Českého Švýcarska.
3: To je taková věc, jako, ze který bych já řekl, že mám jako největší starost.
2: No a tímto my našemu hrdinovi všedního dne, Dominikovi, děkujeme z celého srdce. A vy, kteří sem pojedete, si užijte návštěvu Prachovských skal. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: No a my budeme hrdiny všedního dne hledat i nadále v rámci českých prázdnin s rádiem Impuls. Tentokrát už to bude ale na severu Čech, protože přesně tam vyrážíme od zítřka. No a bude to konkrétně do Hrádku nad Nisou. Nezapomeňte, že s Impulzovými se vstává v 5 ráno, tak si klidně přivstaňte i vy.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: zlatá česká klasika, ale teď už rovnou na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Významně s nimi dnes pomáhá za Global Assistance Lenka Roštoková. Ahoj Leni.
2: Ahoj Zeňku, hezký večer. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 213. kilometru komplikuje dopravu nehoda. Na silnici 34 z Umpolce do Pelhřimova zpomalují dopravu dvoje semafory mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Práce silničářů vás mohou zdržet také na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna u Slechova. Na silnici 27 z Štic na Plzeň u Horní Lukavice šetří policie, střed osobního auta s nákladním s opatrností projedete. A v Praze na Strakonické ve směru do centra za Barandovským mostem šetří policie, střed autobusu s motorkářem, počítejte s komplikacemi. Z Global Assistance Lenka.
0: Moc díky, buďte všude opatrní, přejeme šťastnou cestu.

0: S vámi je Radio Impuls a pro dnešek se loučí Zdeněk Sekanina. Ještě vám dlužím předpověď počasí na zítřek. Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle přehánky. A k večeru čekáme ustávání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jihu Moravy i 25 stupňů. No a jestli jsem zmínil jih, tak na jihu Čech se dnes zřítila sportovní tribuna. Více informací přidáme za chvilku ve zprávách.
1: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Rozpíjí čas. Já vím, že se dočká.
1: V pátek 6 David Koller. Sobota v půl páté, živák Michala Hrůzy.
4: Někde si najdu malej byt, a tam si budu jen tak žít.
1: Benátská s Impulzem, od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
5: Vláda upraví podmínky pro pobyt cizích vojáků. Na Jihlavsku jsou někteří lidé kvůli bouřkám bez proudu a na Slovensku mají problémy děti z chudých rodin. Jsou to zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Vláda připravuje nová pravidla pro pobyt zahraničních vojáků v Česku. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 předložit nový zákon, který upraví jejich působení i fungování obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Současná pravidla platí už od roku 2000 a podle Babišovy vlády potřebují modernizaci. Bouřky na Vysočině zkomplikovaly dodávky elektřiny. Bez proudu zůstávají stovky domácností, nejvíc na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku. Energetici pracují na odstranění poruch a dodávky chtějí obnovit ještě během dnešního večera. Hasiči po bouřkách odstraňují hlavně popadané stromy. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a bez maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin, ale není jen sociální, ale také ekonomický.
6: Nejvíc mladých lidí vypadne zo vzdělávacího systému už po základné škole. Problém se netýká iba dětí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
5: Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zřítila v areálu Sokolovny část tribuny. Lehce se zranili dva lidé, které záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody teď zjišťuje policie. Obránce Olomouce Jakub Elbel může znovu nastupovat za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace totiž zrušila jeho předběžný zákaz činnosti v korupční kauze. Elbela ale dál vyšetřuje kvůli podezření, že nenahlásil možné ovlivnění barážových zápasů mezi Karvinou a Vyškovem. Novou sezónu tak může začít v dresu Olomouce. Elbel naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu s Bohemkou. No a Dvůr Králové nad Labem chce nové zázemí pro fotbalisty a také pro atlety. Nová tribuna se šatnami vyjde na 160 milionů.
7: Stávající tribuna se šatnami na letním stadionu slouží sportovcům bez velkých úprav od 60. let minulého století. Kromě fotbalistů a atletů stadion využívají školy i veřejnost. Projekt počítá s 10 šatnami, tribunou pro 310 diváků i s rekonstrukcí travnatého hřiště. Radní budou v srpnu schvalovat dodavatele. Modernizaci letního stadionu Dvůr Králové připravuje od roku 2021. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

dřív jen klel, se modlím. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž jenž zákon ctil,

valí.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Výrobci zmrzlin slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
3: Během vlnveder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
1: A Kubík přidal i zajímavost. Vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 40 prémiových zmrzlin v kelímcích za téměř 9000 korun. Rusko o víkendu podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla dva ruské ropné tankery v Černém moři. Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačára, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace, Jonas Vingegaard, po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačár má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil pátému triumfu na Tour. No a na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty, ty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil.

0: ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Pohonné hmoty v Česku před koncem vládní regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku ceny benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat, hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v dubnu, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na Pražském okruhu skončila plánovaná víkendová uzavírka. Silničáři během noci zbourali 2 nadjezdy mezi Slivencem a Řeporyjemi a provoz obnovili dnes dopoledne. Na jejich místě vzniknou nové mosty, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stavba má být hotová do konce letošního roku. Na šumavském Srní se znovu otevřela lávka nad vlčím výběhem. Uzavřená byla v loni v srpnu po útěku několika vlků. Návštěvnické centrum zve k prohlídce každý den.
2: Dřevěná vyhlídková lávka sloužila veřejnosti 10 let a za tu dobu přes ní přešel 1 000 000 návštěvníků. Teď prošla rekonstrukcí nosních konstrukcí za více než 2,5 milionu korun. Při ní desítka vlků na tesaře z úctivé vzdálenosti dohlížela. Poslední část lávky bude opravena na jaře příštího roku. O prázdninách mohou lidé vlky pozorovat denně od 8:30 do 17 hodin. Od září bude provozní doba do 16 hodin. Klára Fajstová, Radio Impuls, Srní.
1: Karlovarský kraj řeší problém, připravuje se totiž na úbytek žáků. Celkové počty budou kvůli demografii klesat na základních školách, ale i ve školkách. Situaci může lokálně změnit třeba příchod silného investora, jako třeba v Chebu. Možná i proto je místostarostka západočeského města Ilona Medunová optimistická.
3: V základních školách máme počet tříd a žáků stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost minimální počtu 180 dětí ve školském zařízení, tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena.
1: A další cestou, jak se vyhnout zavírání škol a školek, by mohlo být umožnění sdílení některých činností nebo širší spolupráce mezi menšími obcemi a městy. Spojené státy znovu zaútočily na Irán. Americká armáda zasáhla vojenské objekty, sklady raket a dronů i pobřežní obranu. Washington označil údery za odvetu za smrt 2 amerických vojáků v Jordánsku. Irán poté vyslal drony na americké základny v Kuvajtu a rakety na Jordánsko. Jordánská protivzdušná obrana většinu střel zneškodnila. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzu.

0: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte, nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 tisíc čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý 6. mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
5: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový význam. Významný den, 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává

0: a na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti CRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
1: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
0: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii neboli kontakt s kočkou začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Radio Impuls, Ostrava.
0: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
3: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách.

0: Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
1: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
0: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
2: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapáhlat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
0: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
4: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickému utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 000 diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

uprostřed města. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
1: Ní alebo áno.
0: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
2: Rozpíjí čas. Já vím, že se dočká.
0: Pátek 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
3: Někde si najdu malý byt a tam si budu jen tak žít.
0: Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový významný den, 28. srpen, a to jako Den Orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
5: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
4: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
6: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání.